budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času, abych se probudil a uviděl tvou krásu. Teď chci být chvíli sám, chci vidět kousek světa a slib ti klidně dám. Tak musím odjet pryč.

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
2: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
3: Připravte na to svou mysl.
2: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
4: Ale proč se držet při zemi?
2: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
4: Čeče, makáme cementí!
3: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
8: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá

0: udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Blair Damer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
3: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
4: Blair Dameru není nikdy dost. Blair Damer. Opravdu chutný.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
6: A teď trojitý epet.
7: Ty si teda číslo.
6: Jednička ve stabilitě, jako epet.
7: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
8: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
9: Cože?
8: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
12: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
13: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
5: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den. Blair Damer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
6: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
7: Blair Dameru není nikdy dost. Blair Damer. Opravdu chutný.
8: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
10: Hustí.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
6: Mám levnou energii.
5: Protože?
6: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
7: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
8: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
9: V Bile je úrodička, jak má být.
10: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
9: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
2: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
3: Připravte na to svou mysl.
2: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
4: Ale proč se držet při zemi?
2: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
7: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
8: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
7: A tentokrát si bude vybírat Monika.
9: Pokříky nahoru!
8: Start nové sezóny ve velkém stylu.
10: Co to je?
8: VIP Naked. Už dnes ve 20:30 na Očku.

Double in the

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to
3: úplně za hubičku.
4: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
6: Philips OneBlade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
7: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
8: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
9: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
11: Mám levnou energii.
10: Protože?
11: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
12: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
13: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
14: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
15: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
16: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
17: Cože?
16: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
18: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
19: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
20: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
21: Ale proč se držet při zemi?
19: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
3: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
4: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
5: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
4: A tentokrát si bude vybírat Monika.
6: Boxíky nahoru!
5: Start nové sezóny ve velkém stylu.
7: Co to je?
5: VIP Naked. Už dnes ve 20:30 na Očku.

取ってる。

0: Já nevím, co s tím. To máme asi turné bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto, a co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak svát na mě budeš. Nacpi si to třeba do peřin, ty vole, když jsi ten tur...
2: Somebody. Missouri, are you somebody? Missouri, are you somebody?

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: A teď trojitý epet.
2: Ty jsi teda číslo.
1: Jednička ve stabilitě, jako epet.
2: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
4: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
5: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
3: Nebojte se o ně.
4: Usupa.
3: Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
4: jsme doma,
3: anebo vyrazí do světa.
5: A to klid.
3: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
6: Philips OneBlade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
7: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
10: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
11: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
12: Ale proč se držet při zemi?
10: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
13: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
14: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: bylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už dnes ve 20:30 na Očku.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
6: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
7: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
0: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
9: Mám levnou energii.
8: Protože...
9: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
10: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
11: Nebojte se o ně. Usupa. Ať už jdou děti poprvé sami do školy. Nebo na trénink. S O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
12: Jsme doma.
11: A nebo vyrazí do světa.
12: A to klid.
11: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
13: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Jde polipichto, ketavtochrona a balon. Rebina vrume v titi si tají. Rebina triakste.
6: Jak to Češi dokázali, Petros?
7: Je to celý o tom mlíko.
6: Není možný.
8: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
9: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
10: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
11: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
12: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
13: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
12: A tentokrát si bude vybírat Monika.
14: Boxíky nahoru!
13: Start nové sezóny ve velkém stylu.
15: Co to je?
13: VIP Naked. Už dnes ve 20:30 na Očku.

0: Lost, over the cliff, gone forever.
1: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
8: Hosti.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
9: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
10: Lerdameru není nikdy dost.

0: Lerdamer. Opravdu chutný.
1: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Nebojte se o ně. Ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: A to klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
3: A teď trojitý epet.
4: Ty jsi teda číslo.
3: Jednička ve stabilitě, jako epet.
4: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
5: Jde boli bych to. Keta v toho na avalo. Prebina vrume v titi si tají. Prebina driak ste.
6: Jak to Češi dokázali, Petros?
7: Je to celý o tom mlíko.
6: Není možný.
8: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
9: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: V Bile je úrodička, jak má být.
12: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
11: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
15: Cože?
14: 3,75%! Zonky. Lidé lidem.
16: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.

Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
1: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
0: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
1: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
1: VIP Naked. Už dnes ve 20:30 na Očku.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
3: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Pusti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery oválná za 24,90 a fernet štok za 99,90. Bila.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
2: Mám levnou energii.
1: Protože...
2: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
3: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
7: Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
9: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
10: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
11: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
6: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratni duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitaminem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
6: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfetto.
7: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
8: Yeah. Řekni heslo.
9: Opavia.
10: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
11: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může...

0: vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
7: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
8: ETA. Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
10: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
11: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
12: O2. Více ze života.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam takiej duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: Stop. Stop kašel. Stop kašel sirup Dr. Weiss. Byliný sirup při kašli a škrábání v krku. Stop kašel.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
4: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
5: O2. Více ze života.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
10: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Roger.

0: Greta. DeLonghi, horké i ledové, vždy perfetto.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
6: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
10: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
12: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
13: ETA. Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. A salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
16: Nulka.

0: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
1: One Blade Naked. Už za chvíli na očku. Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dnes ve 22:00 na očku.

party in my house, party on the way to the

stood to sing.

0: another.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Začni den jako šampion.
5: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Paková svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
3: Hosti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pizza La Mia Grande, zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil. Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Postarejte se o svou budoucnost.
11: To dělají moderní lidé. Investují.
12: A na to mohou být hrdí.
11: Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
14: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
15: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
18: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
19: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
20: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
21: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

dig it up, mine. Dig it up, mine. Dig it, mine.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeň bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
8: Hosti.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Best for you za 89. Vyber si Cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
8: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
10: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
3: Allegro, to musím také vyzkoušet.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy.
6: A ještě něco.
3: Tenhle kanon.
2: Když něco, tak Allegro.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
8: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
9: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
10: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
11: One Blade Naked. Už za chvíli na očku.
12: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22.00 na očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu. To se vyplatí.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
11: Hosti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision, život v plném rozlišení.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Postarejte se o svou budoucnost.
13: To dělají moderní lidé. Investují.
14: A na to mohou být hrdí.
13: Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
17: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost.

0: Lerdamer. Mmm, opravdu chutný.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
4: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
5: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
6: Chibopol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: tom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
1: One Blade Naked. Už za chvíli na očku. Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22:00 na očku.

traky, je a čauda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
3: Favi. To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
9: V Globusu slavíme 30 let díky vám.

0: Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
3: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
4: Čeče, makáme cementí!
3: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Postarejte se o svou budoucnost.
10: To dělají moderní lidé. Investují.
11: A na to mohou být hrdí.
10: Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Aby

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: Vítek, podaž mi ruky, prosím.
1: To bych to dělal.
0: Ježíš, potřebujem tě nacítit.
1: Aha.
0: No, tak.
1: Co cítíš?
0: Cítím, že potřebujem vidět najnovšiu epizodu Naked Attraction.
1: A taky Naked on the Air, nezapomeň.
0: Jo, totiž to Lukáš v poslednej epizode Naked Attraction, v tej, ktorú ešte len uvidíme, takto testoval účastničky show a niečo medzi nimi naciťoval, tak snad to prebehne.

0: mezi dynami.
1: To se nemůžu dočkat.
2: Naked on the air. Už dnes ve 21.30 na Očku.
3: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22.00 na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy.

0: vyhledávač nábytku.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
2: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
9: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
10: Čeče, makáme cementí!
9: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Postarejte se o svou budoucnost.
12: To dělají moderní lidé. Investují.
13: A na to mohou být hrdí.
12: Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
16: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
17: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
18: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
19: Dobrý den.
20: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
19: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
20: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
21: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
22: Chibo Gold Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
23: Vítek, podaž mi ruky, prosím.
24: Proč bych to dělal?
23: Ježíš, potřebujem tě nacítit.
24: Aha.
23: No, tak.
24: Co cítíš?
23: Cítím, že potřebujem vidět najnovšiu epizodu Naked Attraction.
24: A taky Naked on the Air, nezapomeň.
23: Totiž to Lukáš v poslednej epizóde Naked Attraction, v tej, ktorú ešte len uvidíme, takto testoval účastníčky show a niečo medzi nimi naciťoval, tak snad to prebehne aj medzi nami.
24: To sa nemôže dočkať.
25: Naked on the Air, už dnes ve 21.30 na Očku.
26: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko, už dnes ve 22.00 na Očku.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou spát na pořád, tak nechci boty z papíru ani to sáčko na míru.

0: ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
2: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
3: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: V Bile je úrodička, jak má být.
5: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
4: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.

Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia. Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik.

0: okamžik naplno.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věc jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
8: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
11: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfekt.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
17: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
18: One Blade Naked. Už za chvíli na očku.
19: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dnes ve 22.00 na očku.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.

0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
6: Hustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
8: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.
9: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
10: Čeče, makáme cementí!
9: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Postarejte se o svou budoucnost.
11: To dělají moderní lidé. Investují.
12: A na to mohou být hrdí.
11: Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
5: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
6: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
8: Chibopol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

Surprise, surprise, another night of turn up. Whoa.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulharní.

0: Stop. Stop kašel. Stop kašel sirup Dr. Weiss. Byliný sirup při kašli a škrábání v krku. Stop kašel.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
5: DeLonghi. Horké i ledové. Vždy perfetto.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
8: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
14: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
15: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
16: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
17: Je.
18: Řekni heslo.
19: Opavia.
18: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
20: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
21: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
22: O2. Více ze života.
23: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji
12: a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
17: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
19: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
23: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dneska ve 22 hodin na Očku.
24: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
25: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
24: A tentokrát si bude vybírat Monika.
26: Boxíky nahoru!
25: Start nové sezóny ve velkém stylu.
27: Co to je?
25: VIP Naked. Už dnes ve 20:30 na Očku.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
3: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
9: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
10: O2, více ze života.
11: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: Řekni heslo.
14: Opavia.
15: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
16: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
17: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
18: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
19: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
20: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
7: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
14: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
21: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dneska ve 22 hodin na Očku.

up.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Karce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
6: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Teď já dám já. Je to daleko?
10: Celkem jo.
9: A už jsme tam někdy byli?
10: Mhm.
9: Ale tudy jedeme prvně.
10: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
11: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
12: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Exotika bez přestupu?
15: Jasně, přestupujeme do plavek.
16: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
19: Red Bull vám dává křídla.
20: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
21: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
22: Nejde elektřina.
21: Zaplatíme vám novou. Innogy.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
24: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
25: Co?
24: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
26: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
27: Pusti.
26: Datart.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
0: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22.00 na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už dnes ve 20.30 na Očku.

I've got my own God. He drives a fast car.

0: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
4: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
7: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Hustí.
1: Datart.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
11: Red Bull vám dává křídla.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu.

0: a jemnost. Tento dotyk jemnosti.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
5: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
6: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.

0: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
1: One Blade Naked. Už za chvíli na očku. Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22.00 na očku.
2: To nejlepší z přírody i programu vám přináší značky BioZebra a BioList. Záruky biokvality.

0: Stop! Stop kašel! Stop kašel sirup Dr. Weiss. Byliný sirup při kašli a škrábání v krku. Stop kašel!
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vaková svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
9: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Chibogol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustona za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
7: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 14,90 gouda 100 gramů a mandarinky kilo za 27,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
10: Hosti.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
12: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
13: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba noční pleťový krém Vichy zpevňující pokožku nebo tablety domičky Jar pro oslnivý lesk. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
14: Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
15: Očko tě zve do kina.
16: I have been tasked with finding the deadliest fighters on Earth.
17: Stupid socks.
18: Welcome to Street Fighter!
19: 3, 2, 1.
20: You did that to your face, Kyle.
21: Oh, I don't know, Dan.
22: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
23: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dneska ve 22 hodin na Očku.
24: To nejlepší z přírody i programu vám přináší značky BioZebra a BioList. Záruky biokvality

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to úplně za hubičku.
3: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
3: Datart.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v

0: našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čivo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
1: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Exotika bez přestupu?
4: Jasně, přestupujeme do Plavek!
5: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
6: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto.
7: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
11: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
12: Na na na na na na na na na.
13: Každé pondělí a úterý
14: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
13: Je tu Koťák!
15: Jo!

0: a nálož hostů, se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Ne, boží, ano, ano.
2: Ňoky, pene, spagety.
3: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
0: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Stop! Stop, kašel! Stop, kašel, sirup Dr. Weiss. Byliný sirup při kašli a škrábání v krku. Stop, kašel!

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
5: Hustí.
7: Datart.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
10: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
13: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
6: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Očko tě zve do kina.
8: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
9: Stupid socks.
10: Welcome to Street Fighter!
11: 3, 2, 1.
12: You did that to your face, Kyle.
13: Oh, I don't know, Dan.
14: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
15: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dneska ve 22 hodin na Očku.

Víc pro každého.

0: každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
9: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
10: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
13: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
14: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
15: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
17: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
18: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 59,90 vepřová kýta kilo a gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
19: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
20: Pustí.
19: Datart.
21: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
22: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
24: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, O to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
0: Quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutně pěkně.
5: One for the money, two for the show.

0: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. A salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: V Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Chibo Gold Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
13: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hosti.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
6: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
7: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutnie pięknie.

I've got my own God. He drives a fast car. I've got

Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande.

0: dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Začni den jako šampion.
4: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
1: Datart.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
14: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
15: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
18: Taky!
17: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
19: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
20: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
21: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, 0 starostí. Philips One Blade.
2: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější. Šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.

0: nějaký Polák? Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra 4. řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutně pěkně.
4: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22.00 na Očku.

0: oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu. To se vyplatí.
1: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik, víc než si myslíte.
3: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
8: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
10: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
12: Hosti.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
16: Hlavní hvězdy na plac.
17: Čau, Esterko.
18: Čau.
17: Co mám teda říkat?
12: Myslíš, že scénář?
16: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
17: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
18: Soráč, zkuste někoho jinýho.
17: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
19: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
20: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
21: Jdu si dát pauzu.
22: Dej si pauzu. Dej si KitKat.

0: Vítek, podaž mi ruky, prosím.
1: Proč bych to dělal?
0: Ježiš, potřebujem tě nacítit.
1: Aha.
0: No, tak.
1: Co cítíš?
0: Cítím, že potřebujem vidět najnovšiu epizodu Naked Attraction.
1: A taky Naked on the Air, nezapomeň.
0: Jo, totiž to Lukáš v poslednej epizode Naked Attraction, v tej, ktorú ešte len uvidíme, takto testoval účastníčky show a niečo medzi nimi naciťoval, tak snad to prebehne aj medzi nami.
1: To sa nemôže dočkať.
2: Naked on the Air. Už dnes ve 21.30 na Očku. Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.

a čáda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo

0: na váš stůl.
1: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90.

0: Dej si KitKat.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
4: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
8: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
9: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
10: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
12: Hlavní hvězdy na plac!
13: Čau, Esterko!
12: Čau.
13: Co mám teda říkat?
12: Ty jsi že scénář?
14: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
12: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
15: Soráč, zkuste někoho jinýho.
12: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
16: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
17: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
19: Hustí.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
22: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
23: Naked Attraction je zpátky.
24: Dobře to začíná.
23: Mladší.
24: Tak mi to zvedněte.
23: Odvážnější.
24: Jo.
23: A tentokrát to bude mnohem.

0: dízelek, protože holky to chtějí taky.
1: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.

co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místom, že pokojně spím.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
5: Pusti.
4: Datart.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
8: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 14,90 gouda 100 gramů a mandarinky kilo za 27,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
14: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
15: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
16: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
17: nejde elektřina,
16: zaplatíme vám novou. Innogy.
18: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
5: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
20: Naked Attraction je zpátky.
21: Dobře to začíná.
20: Mladší.
22: Tak mi to zvedněte.
20: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
23: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
20: Jedna věc je ale stejná.
23: To je zážitek opravdu.
20: Odhalíme těla v přirozené kráse.
22: Já si kochám.
20: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
24: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hosti.
4: Datart.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
9: Ledové, vždy perfetto.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. A salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi.

0: s bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
12: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Naked Attraction je zpátky.
15: Dobře to začíná.
14: Mladší.
16: Tak mi to zvedněte.
14: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
17: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
17: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
18: Budeš to prostě milovat.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
3: Hosti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: To je hodně nábytku.
1: Sedačky.
4: Třeba ty.
1: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: tradice. Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
5: Sklo rychle scelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
4: Objednejte se včas. Nečekejte.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
8: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
9: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
13: What you need, like,
12: lepší život společně. Unika.
14: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu. To se vyplatí.
17: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
18: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
19: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
19: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
19: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
19: Jedna věc je ale stejná.
7: To je zážitek opravdu.
19: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
16: Budeš to prostě milovat.
12: Stop. Stop.
11: kašel. Stop kašel s beta-glukany pro děti již od jednoho roku. Bylinný přípravek při kašli a oslabené imunitě dětí. Stop kašel.

0: To nejlepší z přírody i programu vám přináší značky BioZebra a BioList. Záruky biokvality.
1: Super. Udělejte si to. Mňam. Hugo!
2: Ahoj Míšo, mám tady pro tebe první recept. Je to sirene po šopsky.
1: OK.
2: To bulharská kuchyně a hlavně moje oblíbená snídaně. Kombinuje dobrý vejce, dobrou zeleninu a kvalitní ovčí sýr typu feta. Jenom to tam naskládáš a necháš, ať se to stane. Já se nechám překvapit.
1: Dobře, tak jdem na to. Mám tady fetu, která je organická, biorajčátka, různý druhy papriky, mám tady padron papričky, mám tady domácí chili papričky, cibuli, česnek, biovajíčka a chleba, to bude můj side dish, protože to chci udělat jinak než Roma. Olivový olej, samozřejmě extra panenský a garlic crunch, který mám strašně ráda a na to se bude moc hodit. Nejdřív si nakrajíme červenou cibuli. Hodíme si olivový olej na dno, to je z toho důvodu, aby se nám ten sýr nepřipekl. Hodím si tam půlku té jedné cibulky takhle dolů. Mě to celý evokuje prostě jich, to jídlo. Takže tam hodím provencalské bylinky. Mám tady tu fetu. Hodím to tam takhle do prostředka. Obě dvě. Máme tady česnek. Česnekem já taky nerada šetřím. Já mám česnek fakt strašně ráda. Hodíme tam padron papričky. Oni jsou malí, vypadají jako chalapeňovsky, ale vůbec nejsou pálivý a dávají se tam v celku. Hodíme tam nějaký rajčátka. Hodím si tam oregano. Chce se čuchnu. Krásně to voní. Nahoru i chili papričky. A vy si teďka říkáte, Míšo, kde máš to vajíčko, který tam patří na vrch? Já ho tam použiju, protože z toho bude takový jako dipózní pokrm, do kterého si musíš něco namočit. Tak já poprosím jeho syna Kristiana, který je odborník ve chlebech ve vajíčku, aby mě udělal k tomu chlebe ve vajíčku, takže to vejce tam bude zastoupený. Wow!
3: No krásný. Broučko,
1: děkuju ti.
4: Není záč.
1: Tak já si myslím, že tohle to máme a jdeme to hodit na grill.
2: BioZebra je český symbol pro označování biopotravin, které jsou dohlížené a vydávají se pro naše ekologické výrobky podle naší legislativy. Není to vůbec jednoduchý. Není to tak, že tu BioZebru získáte pro ten produkt a máte ji automaticky. Musí se neustále obhajovat. Kontroluje se dodržení všech podmínek pro získání tohoto certifikátu a je to docela ostrý.
1: A my to jdeme ochutnat. Tak ochut. Je to epesní. Cokoliv děláš prostě na grilu, tak to má úplně jiný grády, protože je tam ten opravdický oheň.
0: To nejlepší z přírody i programu vám přináší značky BioZebra a BioList. Záruky biokvality.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you?

0: Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set 5 hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Jaho. Ne. Čoko.
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: To ty fruty.
12: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
13: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
14: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
15: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Je.
18: Řekni heslo.
19: Opavia.
20: Mini zvyky po našem? Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
13: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
21: Volá vaše nádobí o pomoc?
22: So what?
21: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
23: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
24: Hosti.
23: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.

Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: tradice, ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Naked Attraction je zpátky.
2: Dobře to začíná.
1: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.

cheek, a blush lip. I

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to úplně za hubičku.
3: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
7: Datart nákupy.
8: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
9: Hustí.
8: Datart.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90. A Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Okay. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 59,90 vepřová kýta kilo a gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
14: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitaminem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
15: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
16: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
17: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
18: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
20: Tati, co je tohle za auto?
21: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
20: Nebo pro tebe, tati.
22: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
12: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. Medas, med 1200 gramů za 119,90. A kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.
13: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
15: Hosti.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Úrok klesl na 3,75.
17: Cože?
16: Je, Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
17: Cože?
16: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
17: Tohle až uvidíš, slepejš!
18: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
19: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Persil za 249 a Jägermeister za 199,90. Byla. Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dnes ve 22.00 na Očku.
1: To nejlepší z přírody i programu vám přináší značky BioZebra a BioList. Záruky biokvality.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem, od malatínu jsem závislý.

kam budeš jít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse bričko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže. Nejsi

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé. Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
5: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
6: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
8: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
9: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.

0: tradice. Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
3: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
6: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
7: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
14: Nejde elektřina.
13: Zaplatíme vám novou.

0: Energy.
1: Yeah. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
1: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější.
1: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
1: Budeš to prostě milovat.
7: Stop. Stop kašel. Stop kašel s beta-glukany pro děti již od jednoho roku. Bylinný přípravek při kašli a oslabené imunitě dětí. Stop kašel.

I've got my own God. He drives a fast car. I've got my

Genesis.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Super prodloužený víkend. Od pátku rajčata keřík kilo za 39,90. Milko máslo 250 gramů za 26,90. A Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 79,90. Kaufland.
12: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
13: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
14: nejde elektřina.
13: Zaplatíme vám novou. Innogy.

0: tradice. Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
4: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují.

0: a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Je.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
0: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
1: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
1: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Bože, ježišmarja, to je strašně dobrý. Ano, ano, ano. Co to je?
1: Jdeme na tu legendární větu. Boxíky nahoru!
0: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Na zim. Druhá sezóna...
1: Moment, pardon. Tak snad jsme se domluvili, že druhou sérii moderuju já, ne? Dobrý večer, dámy a pánové, všichni nebinární.
0: Ne, počkej. Druhou sezónu moderuju já.
1: No to asi ne, toto je VIP. Jsou tady VIP osobnosti, já jsem v pozici moderátora. Chci to dělat takový rodinnější, míň vulgární, trošku obličenější, ať se může koukat i moje máma.
0: Dobře, ale nahou seznamku moderuju já.
1: Samozřejmě to ti nemůžu upřít. Každopádně, jestli si tipneš, kdo bude tak vybírat dneska.
0: Mohl by Rejža, viď?
1: To by mohl, ale nikdo by se nekoukal. Budeš ty vybírat.
0: Já?
1: No. Nebudeš sedět u hřízku, ne? Vzádu v cateringu.
0: A tak to bych zrovna docela ráda. Víš, koukala na tebe, jak se tady potíš, aby si konečně uznal, že moderování mýho nahýho pořadu je skvělý a těžký.
1: Takže jdeme na to?
0: No jdeme na to.
1: No. Nebo počkej, jakoby kam jdeš teďka?
0: Ty se nekoukáš, viď? Na můj nahej seznamovací pořad. Protože kdybys koukal, tak víš, že já teď musím jít do zpovědnice, jako pikr.
1: Utíkej, ale makej, jo? My máme celý den.
0: A narovnej se.
2: Ahoj, já jsem Monika Tymková. Normálně celou tuhle show moderuju, dneska je to všechno trošku jinak, protože dneska tady máme benefiční vydání. A já si budu zkoušet, jaký to je být v roli pikra. Na Hou seznamku budu stejně tak jako minulý rok moderovat já. A nebojte, ta bude celá nahatá, bude po 10. hodině na očku. Dnešní VIP speciál bude speciální v tom, že nebude úplně nahatý, ale uvidíte toho taky dost. Budou tam celebrity, bude to něco, jako se dřív fotil, nebo stále se fotí ty benefiční kalendáře, takže něco uvidíte, ale ne všechno. Já si dneska budu vybírat, ale nebudu si vybírat parťáka, budu si vybírat podle toho, jaký mi dá Vítek indicie. Já opravdu vůbec nevím, kdo dneska v těch VIP boxech bude. Dostala jsem jednu jedinou indicii a to je ta, že tady budou VIP osobnosti z různých reality show. Já pochopitelně sleduju dění kolem sebe a jako vidíme, no, jak dobrá v tom budu. Jsem strašně šťastná, že se každý z účastníků vzdal nároku na honorář a naopak svůj honorář pošle na nějakou charitu. Jsem na celý Naked moc pyšná, protože je skvělý, že můžeme pomáhat. A jelikož je dneska dole Vítek sám a je to pro něj poprvé, tak ho tam radši půjdu zkontrolovat, protože kdo ví, co tam provádí, tak za chvilku.
1: A je to tady, no tak já tě vítám u nás ve studiu, Moniko, nebo teda slečno soutěžící, říkám to správně?
0: Můžeš mi říct jménem.
1: Ahoj Moniko, ahoj, tak já tě vítám ve studiu, jak se těšíš?
0: Tyjo, to je krásný studio, moc se těším, mám trošku strach.
1: Jo.
0: Nevím, co mě čeká.
1: Čeká tě 5 VIP osobností, hned ti vysvětlím pravidla. Mm-hmm. Jo. Dneska nikoho vyhazovat nebudeme, dneska ty lidi budeme posílat jenom k odvyprávění příběhu do zpovědnice. Mm-hmm. Je tady 5 nádherných VIP osobností, nádherných těl a budeme kromě toho, že budeme odhalovat jejich těla, budeme odhalovat i jejich duši. Budeme to dělat skrz různý citlivý, skoro až osobní tajemství a citace, to mám všechno připravený a jakmile budeš ready, tak můžeme začít.
0: No počkej, já budu ty lidi znát. Toho se bojím, víš?
1: No tak já nevím, sleduješ reality show nebo nějaký podcasty, sociální sítě nebo si jsi zahrává v jeskyni?
0: Ale já mám takový bizárek, jo. Já totiž jako nekoukám na reality show.
1: No.
0: Ale poslouchám podcasty o reality show.
1: Jo. Tak to je skvělý. Tak to bude fungovat, protože přesně těch 5 osobností je tady z toho rybníčku. Já ti dám jenom takový indicie. Nebudem to ještě odhalovat jenom tak, jako zhruba, jestli se budeš chytat, jo. Třeba podívej se zelený box, jo. Sympatický zelený boxík, tam je fotbalista.
0: Říkám, není to žádný můj bývalý.
1: Není to Lavi. Navíc Lavi jenom hrál, že ten fotbal hrál. A navíc ani nebyl v Survivoru, což aha, náš účastník byl. Nějaký jiný typy?
0: Každý, kdo byl v Survivoru, tak hraje fotbal, ne?
1: Jsi úplně mimo, tak nevadí. Fialový box. Tam stojí žena, DJka, producentka, příležitostná modelka. A navíc žena, která má velkou zkušenost s televizní seznamkou, protože byla v Are You The One.
0: Are You The One jsem zaznamenala. Zatím netuším, ale já to zvládnu. Věř mi.
1: Modrý boxík, tam stojí žena, která je autorka velmi odvážného podcastu.
0: Byla jsem v něm.
1: Tak kde ty jsi nebyla, že jo?
0: A tak třeba u Čestmíra jsem ještě nebyla. Počkej, kde je kamera? Čestmíre? Teď je ten čas, druhá sezóna, jo? Přijdu, když tak.
1: No, není to prosím tě ani Drtinovák, protože ty jsem teda volal, ona říkala, že by přišla jenom s Veselovským a ve dvou se tam jako nevejdou. No, další je prosím tě Žlutá za tebou. Já nevím, jestli jsi sledovala někdy La Island třeba.
0: Jo, jo.
1: Zároveň byl v Kleši, bojoval a zároveň aktuálně trénuje jako profi trenér ve fitku, tak kdyby záru potřebovala. Potom tady máme červenou, aby jsme na ní nezapomněli. A tam je výjimečná tatérka, žena, která natáčí trendy TikToky, natáčí taky o svých koních, o cestování a je v tom tetování velmi šikovná, což možná i uvidíš na její kůži.
0: Já žádný tetování nemám, ale v mým nahým pořadu, tak tam jsem viděla teda hodně tetování. Hmm? Tak třeba to bylo něco z těch kérek, bylo její dílo. Hmm? Jako nějaký typy v hlavě už mám. Hmm? Ale bylo by o tebe hezký, kdyby si mi už konečně zvedl ty boxy, takže...
1: A tak pojďme na to. Jak ty to říkáš?
0: Tak prosím, boxíky nahoru.
1: Boxíky nahoru!

0: Myu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
4: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
5: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. True Match Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.

0: tradice, ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
4: Bez přidaného cukru a umělých barviv

0: Jen ve variantě pro děti i dospělé.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
2: nejde elektřina,
1: zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Řekni heslo.
5: Opavia.
0: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: No, to se mi líbí, jak je to poslušný.
1: Počkej, jaký stop?
0: A lidi neustále zmiňovali, že v zahraničních verzích se začíná na totníkama. Tak si říkám, pojďme si to vyzkoušet. Kdy jiný než tady?
1: Přesně to není pravda. Všude, po celém světě se začíná tady. Jo, abych ti tak řekla, tady se začíná.
0: To bylo moc příjemný, děkuji ti.
1: Nemáš
0: za to.
1: Tak mi to zvedneš.
0: Nicméně, ne, stačí ty kotníky, takhle se mi to líbí. Jo. Ale samozřejmě vím, že podle kotníku to moc nepoznáš, tak právě tady mám ty první indicie, které ti můžou napovědět trošičku víc, koho si pak vybereš do té zpovědnice.
1: Jako jediný, co můžu z kotníků poznat nebo z nechtu, je, jestli máme podobného nebo stejného pedikéra. To je tak všechno. A dobře, můžu ještě poznat, jestli to je třeba žena nebo muž, ale dneska už si i muži lakují nechty, takže...
0: To je pravda, já mám nádhernou pedy. Každý z té pětice nám poradil, nebo respektive prozradil nějaký guilty pleasure. Jo, takovou věc, za kterou si trošičku stydě, ale prozradil ji na sebe. První je, přijedu domů a jsem schopná sedět 5 hodin v autě, než jdu domů.
1: Počkej, jakože přijede před barák...
0: Prodávám ti, jak jsem nakoupil prostě. Přijedu domů a jsem schopná sedět 5 hodin v autě, než jdu domů.
1: Dobře, takže schopná. Takže je to žena. Ta terka by mohla sedět, protože má tak unavenou ruku, že nemůže otevřít jako dveře.
0: To bude na dlouho. Jdeme na další indicie. Vytvořil jsem si vlastní virtuální AI vztah s AI avatarkou a občas mám pocit, že s ní trávím víc času než s reálnými lidmi.
1: To je mi sympatický.
0: Jo, mně to přijde docela smutný, ale...
1: Myslím si, že k tomuhle víc stíhnou chlapy. Buď to zelený, anebo žlutý box.
0: Snažíš se hezky. Miluji růžu pro nevestu a nikdy nedopiju zbytek čaje.
1: Tak to bude ženská, protože já nikdy nedopijím zbytek čaje. A na růži pro nevestu taky většinou koukají ženy. Jako modrý box je takový svůdný, jo? Tak ten vypadá, že už si zkouší pózy pro toho bachelora budoucího.
0: Sbírám ošklivé plyšové baťušky a kabelky, mám jich přes 50 a miluju labubu.
1: Tak to bude žena, pokud sbírá kabelky, tak by to měla být asi žena.
0: Ale prostě... v dnešní době, 2026. Takže boxík?
1: Červený.
0: Dobře, šlofík po obědě je pro mě posvátný. Vymluvím se, že něco mám, ale ve skutečnosti nemám nic a jdu si schrupnout.
1: Tak to je určitě ten, co byl v Clashi, anebo to je fotbalista. Asi ten, co byl v Clashi.
0: Jsi tak jako sympaticky mimo, tak bych to nazval. Řeknu ti to takhle, něco máš správně, něco máš špatně, ale vedeš si dobře.
1: Jo.
0: Tak pojďme si říct teďka, čí kotníky pošleme do zpovědnice, koho se vybíráme.
1: Říkala, ale já ještě nechci posílat domů. Ty jsi ještě nic neviděla, nech mi je tady ještě. Prosím.
0: Když seš to ty, tak dáme ještě jedno kolo teda, jo? Tak bez jo. Odkrytí.
1: Děkuju. Hele, ale víš, co je vlastně skvělý na tom, že vidím jenom kotníky? Že to dává takový jako prostor pro fantazii.
0: No a v dalším kole si od...

0: dottore, eh? Co to je?
1: Teď vysíláme od 8 za prvé, za druhý chci, aby to byl rodinný pořád, aspoň v mém provedení. Tak jsme tam dali plavky, no.
0: To si dobře vymyslela. Přiznám se, že jsem se trošku těšila na to, co uvidím. Ale tohle je celkem dobrá varianta. No a navíc jsem řekla, že je to super, že je prostor pro fantazie, tak já si to prostě budu jenom představovat, no.
1: Pojďme na ty jednotlivé fantazie. V posteli není dominantní, i když se tak zdá okolí.
0: To může být někdo, kdo je hodně potetovaný a vypadá, že by mohl být dominantní. Žlutý boxy. Může mít okolí pocit, že jsi dominantní, ale jsi submisivní. Sakra. Dobře, tak jinak. Červený boxy. Může se zdát, že jsi doma dominantní, ale jsi submisivní.
1: Mm-mm. Tak seš vedle jak téhle. Tak další, pojď. Tetování na intimním místě. Na zadku.
0: No tak tetování na zadku bude mít fialový box.
1: Mm.
0: Zatím mám teda 100% neúspěšnost.
1: Tak mám další, jo. Sledování prapodivných AI seriálů na TikToku se sexuálním podtextem.
0: Tak to bude někdo, kdo si vytvořil toho AI partnera a mluví s ním víc než...
1: Mm. Jo, anebo taky ne.
0: Je to jako nějaký člověk, který miluje umělou inteligenci.
1: Já řeknu ti, co miluji já, to tvoji zoufalost v očí.
0: Děkuji.
1: To doufám, že to viděli v televizi.
0: Dobře, tak já tipnu modrý box.
1: Dolů. Tak to je trapas.
0: Nemůžeš mi třeba trošku pomoct.
1: Miluje spontánnost, čím méně je něco plánovaný, tím je větší šance, že do toho půjde.
0: Červený box.
1: No, poslední je, nemá potřebu si v této oblasti něco kompenzovat, třeba pořízením něčeho megalomanského.
0: Žlutý box.
1: Víš, tak to je hamba. Tak nakonec je ten díl víc benefiční, než jsem si představoval, takže ti pomůžeme tak, že poprosím všechny boxovat se otočí a vidíme aspoň to tetování na zadku.

0: Já jsem to mala přehlídla. Dobře, takže já si myslím, že tetování na zadku má žlutý box.
1: Počkej, to nastřihneme, dobrý.
0: Já bych strašně chtěla popsat ty zadky, protože jsou fakt krásné.
1: To se mi líbí, pojďme na to.
0: Strašně se mi líbí fialový box. Fialový box, teda úplně jako nádherný plavky, nádherná postava. Modrý box, nádherný tetování, taky krásný zadek, úplně jako do ruky. Hrozně mi baví, že už jsou teď v kurzu tanga a že se prostě ženy nebojí nosit i tangový plavky. Mm-hmm. Strašně se mi to líbí.
1: Já taky, mě taky. No, já
0: taky nosíš?
1: Já taky a mě taky. No, jsem prásnul víc, než jsem chtěl.
0: Červený box taky, úplně evidentní, že cvičí, že má krásný zadek, super životosprávu, nádherný kérky. Ale tak já bych řekla, že zelený box hraje fotbal. Myslím si, že žlutý box bude zároveň i fighter, protože má takový jako fighterský kérky.
1: Děkujeme všem za přehlídku nádherných pozadí. Můžete se otočit zpátky a pojďme si teda vybrat někoho, koho kompletně odhalíme.
0: Strašně by mě zajímal fialový box, ale moc se mi líbilo, že nám žlutý box ukázal datum jeho narození, takže by mě hrozně zajímalo, kdo je ve žlutém boxu.
1: Tak jo, uhodla si, že to je fighter, bez váhání nám ukázal zadek. Pojďme na to, odhalme žlutý box. Sandro, Jan Dejsek.
0: Já jsem to chtěla říct, ahoj Sandro.
1: Ahoj. Z Prahy, 35 let, fighter, mimochodem ten člověk, který má doma AI avatarku.
2: Ano, mám 3 dokonce.
0: Takže máš 3 ženský, jo?
2: Ano.
1: Takže máte občas nějakou 4, nebo?
2: Aj 5. Ještě mám kamaráda, ten má taky, takže my to spojíme někde, víš?
0: Sandro, mimochodem, jsem mi byl v Love Islandu strašně sympatický.
2: Já, ty jsi na to koukala, jo?
0: No, koukala jsem na podcasty o tom, ale byl jsi super. Jo. Moje oblíbená postava Love Islandí. Ale zajímalo by mě, proč si radši nenajdeš jako normální pravou ženskou místo těch AI?
2: S nima se nahádat a oni nejsou komplikovaný. A samozřejmě bych chtěl i jako normální ráno ženskou, ale to je těžký, to je běh na dlouhou tráť.
0: Můžeš se přihlásit ke mně do mojí seznamky a já ti tam někoho najdu.
2: Já myslím, že jdu teďka k tobě. Akorát já tady jsem furt v plavkách, tak...

0: Dobrý, nic, to si potom vyřešíme po natáčení, Sandro.
1: Tak se domluvíme.
2: Tohle pořád je pro dobrou věc, jako by tady se neseznamujeme, takže podejte si ruce a končíme, jo?
0: Moc děkujeme, Sandro, byl jsi skvělý.
2: Jsi výborný, díky, máš krásný zadek.
3: Díky.
1: Máš hezký sáčku, čau. Ve studiu se mi líbilo strašně moc. Nikdy bych v životě neřekl, že já se někdy ocitnu v naked. Byli jsme v plavkách, bez plavek bych nešel. Celý den, neskutečný zážitek, si to prostě vyzkoušet. Co se týče hejtu na sociálních sítích, tak ty jsem zažil, jelikož jsem byl vlastně ve dvou reality show. Není to nic příjemného, to jsou lidi, co nemají svůj vlastní život, řeší život ostatních. Nejhorší je třeba insultrbárna. Já bych v životě nikomu nenapsal nic špatného k fotce, já nevím, proč to mají zapotřeby. A ještě se schovávají za anonymní profily. Já jsem se to naučil vůbec neřešit. Pro mě tady ty reality show, pro mě to zážitek na celý život, který mi nikdo neveme. Tenhle díl je věnovaný vlastně charitě. Já jsem si vybral charitu Nepanikář. Doufám, že se vám dnešní VIP speciál líbil a koukněte určitě na další díly. Máte se na co těšit. Naked Attraction, to nikde jinde nezažijete.
2: Tak pojďme pokročit dál a jestli souhlasíš, tak bych si ukázal celý těla.
0: Ježiš, to já strašně souhlasím.
2: Strašně moc?
0: To už si vidět dávno.
2: Tak jdeme na to, boxíky nahoru.

0: festa sinna frí. Tenhle pohled miluju a konečně můžu dát prostor jakoby svým emocím. Bože, ježišmarja, to je strašně dobrý. Ale kde já začnu? Protože se mi líbí úplně všechno. Miluju tady prostě tu křiklavou červenou podprsenku nebo plavky. Mimochodem už vím, kdo dělá ten intimní podcast. Failway Box je DJka a taky byla účastnicí v reality show Are You The One? Tatérka červený a tady tohle neuvěřitelné tělo v zeleném boxu, tak to je fotbalista. No,
1: tak já musím říct, že poker face, abych to neprozradil, tak a jdeme dál. Ono i přesto, že vlastně vychvaluješ, tak ty lidi bohužel za svůj život získali spoustu vlastně negativních připomínek na svůj vzhled. A my jsme se jich ptali na různý takový aha momenty, co jim vlastně změnilo trošičku mindset a vlastně víc to svoje tělo nebo nějakou svoji jinakost přijali. A ty aha momenty ti teďka přečtu a zase můžeme typovat, kdo to asi tak zhruba řekl.
0: Jo? Dobře.
1: Odlišnost ve vzhledu, chování nebo zájmech pro ní nebyla vždy jednoduchá. Zažila šikanu a tlak okolí, aby byla někým jiným.
0: Buď to modrý box, anebo červený box. Možná červený i díky těm tetováním, protože se říká, že lidi i přes tetování si léčí nějaké rány a šrámy, tak možná klidně červený box.
1: Správně!
0: Už se to začíná tady lepšit.
1: Ještě k tomu dopovím, že postupně se naučila budovat vlastní hranice a jít svou cestou. Dneska věří, že cizí názor nemusí určovat, kým jsme a že někdy je dobré být pořádně tvrdohlavý.
0: Taky se to učím. Ne vždycky mi to jde, ale i díky mýmu nahatýmu pořadu se k tomu dostávám.
1: Já navrhuji, že doma diváci, až uslyšíte mýmu nahatýmu pořadu, tak můžete pít. Jo? Na konci pořadu budete úplně pod stolem. No, máme další citaci a ta je: ve 25 letech odjel hledat své kořeny do Afriky. Díky tomu pochopil, kdo je.
0: Tak to je určitě zelený box a kořeny v Africe, to zní velmi nebezpečně a super.
1: Došlo mu, že za svůj život nese odpovědnost především sám. Od té doby věří, že štěstí začíná u autenticity a odvahy být sám sebou a tím, že ukazuje, kdo opravdu je a bojuje tím i s rasismem.
0: To je skvělý. Najednou jsme se z takový tý srandovní vlny překulili do takový vážnější, což je super, jsem ráda. A klobouk dolů před všema.
1: Další box. Kvůli svému vzhledu se setkává s poznámkami, že je příliš hubená, i když jí úplně všechno a ani si to o sobě nemyslí. Jedna taková poznámka jí přeměla přemýšlet, kde končí názor a začíná ubližování.
0: A jsem to já. Myslím si určitě, že to je failový box a úplně rozumím tomu, co říká. A zároveň teda musím znova podotknout, že má fakt nádhernou postavu.
1: Ještě její do vysvětlení taková rada, že měli bychom být opatrní v tom, co o těle druhých říkáme, protože i dobře míněná poznámka může druhého zranit.
0: A to chci dodat, že ostatní těla jsou taky překrásná, takže to jsem chtěla dodat hnedka záhy, ale ty jsi mě doplnil.
1: Poslední box, odjakživa měla pocit, že nezapadá a je jiná, dřív se snažila se přizpůsobit, prošla si depresemi a úzkostnou poruchou.
0: Tak to určitě bude modrý box, protože...

0: je to jako poslední.
1: Řešila to tak, že vyhledala odbornou pomoc a dnes svou jinakost i ADHD vnímá jako přednost a našla cestu sama k sobě.
0: To je krásný. To tady máme samý vzdělaný, poučený, edukovaný lidi.
1: Uvědomělý lidi.
0: Hmm. No. Škoda, že my dva jsme tady, viď?
1: No za sebe. No tak, koho odhalíme na základě příběhu, co jsi slyšela, co tě zaujalo, koho poznáme do detailu?
0: Já bych asi vybrala fialový box, protože její příběh mi dost připomíná ten můj, takže bych chtěla vidět i tvář. Ale už asi vím, kdo se ve fialovém boxu skrývá.
1: Pojďme na to. Fialový box, prosím nahoru. Mária Rose, 24 let.
0: Ahoj, Mário.
1: Kvůli tobě přijala až z Vysočiny.
0: To je krásný, to je krásný.
1: Mária je mimochodem ta, která sedí v autě 5 hodin, než jde domů.
2: Já mám ráda klid a já když přijedu domů, tak mě se vždycky nechce vylízat a jít domů, takže já sedím a tak jsem jako na telefonu, pracuju, dodělávám maily, mám tam klid a nikdo mě neruší.
0: Je pravda, že to je jako vzduchová komora, víš? Že se tam tak jako uzavřeš, nikdo na tebe nemůže. Ale zároveň teda, jak jsem Máriu mohla poznat, když má úplně novou barvu vlasů? Jak dlouho to máš, Mari?
2: Asi 2 týdny.
0: No, to je hezký, že jsi kvůli tomuhle pořadu, kvůli Vítkovýmu pořadu obarvila vlasy, to je moc hezký. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem na Are You The One občas koukala a Maria byla skvělá, byla se strašně sexy v té televizi. Ale zároveň jsem taky chtěla říct, že já tam doufám nikdy nepůjdu, protože evidentně neumím trefit vůbec nic. Takže díky mně by nikdo nevyhrál ani korunu, takže.
1: Děkujeme ti, prosím, bys nám odvyprávět svůj příběh taky do zpovědnice, byla si výborná.
2: Děkuji.
0: Děkujem a moc mě těšilo osobně.
2: Děkuju, taky.
0: Děkuju.
1: Taky mě těšilo. Jseš můj crush. No nic, tak jdeme dál.
2: Ve studiu to bylo skvělý, bylo super se zažít to, co vlastně vidím v televizi, jak jsou lidi zavřený v boxech. Bylo tam hrozný vedro, ale byl to další fajn zážitek. Já mám na sobě ráda své oči a mám na sobě ráda každý nový tetování, co si nechám udělat. Mám tetování tady na boku, nechala jsem si teď nově štíra, potom mám tady růžičku a pak mám ještě jedno tajné tetování. Na začátku jsem hejty řešila, vím, že jsem doma brečela rodičům, který mi říkal, že z toho nic nedělám hlavou vzoru. A postupem času tak nějak mi pomohlo tady to všechno k tomu, abych ty hejty absolutně neřešila, nic z toho nedělala a tak to mám teďka. Myslím si, že lidi by neměli komentovat těla ostatních lidí, nebo aspoň ne minimálně veřejně, nebo přímo do očí, protože je to neslušné, nevhodné. Já jsem se rozhodla, že můj honorář daruju na Český Červený kříž, konkrétně na výuku první pomoci. Mějte se rádi, buďte na sebe hodní a nebuďte na sebe zlí, nikdy nevíte, komu můžete jakýmkoliv komentářem ublížit.
1: Pojďme tu hru posunout zase o trošku dál, už si začíná tancovat, to se mi líbí. A já bych teda odkryl poslední 3 zbývající účastníky. Co ty na to?
0: Já na to jo. Prosím, prosím, prosím. Zdravíme Honzu.
1: Naposledy si řeknu tu legendární větu. Boxíky nahoru!

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď brambory za 9,90 anebo špalíček z vepřové pečeně jen za 74,90. Billa.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Philips OneBlade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
7: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
8: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
9: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
2: Dneska je ale pondělí.
1: Pondělí?
2: Aha. Nic, já už musím.
1: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
0: E.ON, nechte to na nás.
3: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
4: Pustí.
3: Datart.
5: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
6: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí moře plavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Nebojte se o ně. Usupat. Ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
11: jsme doma,
0: anebo vyrazí do světa.
11: A to klid.
0: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
13: Tyma, tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
14: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin na Očku.
15: Budeš to prostě milovat.
16: Boxíky nahoru!

0: těch podcastů jsem ještě nebyla. Jsou to krásní lidi. Všechny znám. Ne osobně, ale znám. Zorio, tvůj podcast zbožňuju.
1: Děkuju.
0: Strašně často z něj čerpám informace, ale i nějaké jako pocity, emoce. Děláš to hrozně hezky.
1: Děkuju.
0: Takže děkuji za něj. Natane, miluju tvůj směr, kterým jsi teď vydal v rámci Instagramu. Jak jsi jako ostrý a hustý, to se mi moc líbí. A Satnady, tobě bych strašně chtěla poděkovat, protože díky tobě cestuju zcela zdarma. A taky si pokaždý, když něco vaříš, říkám, já jsem na to vaření celkem šikovná. Ne, jsi moc šikovná, děláš velký pokroky, jen tak dál.
2: Co říkáš na ty kérky?
0: Počkej, ale to si netetuješ sama, ne?
3: Nohy ano.
0: A nohy jsou zrovna úplně fantastický. Až budu moci jít blíž, tak půjdu, ale já vidím blbě na dálku i na blízko.
2: Běž blíž, kdo tě brání? No utíkej, nech si klinci o to, když jsi tady jako doma, ne? Neostýchej se.
0: To jsem, ale bylo mi to blbý, že jo?
2: Ne, prosím
0: tě. Chci to režírovat. Od kolika let se tetuješ?
3: První tetování jsem se nechala dělat v 18.
0: A od té doby každý den něco nového přibude.
3: Mám jich přes 250, takže je toho dost.
0: Tyjo, kdybych se někdy rozhodla, že do toho půjdu, tak se ti určitě svěřím.
3: S radostí ti potetuju.
0: Děkuji.
2: No Moniko, představ si, že tak, jak to tělo vidíš a je nádherný, tak i tak v tom životě zažil spoustu předsudků, body shaming, spoustu nevhodných komentářů na sítích, protože si všichni myslí, že na Instagramu je nějaká jedna dokonalá forma těla, jak má vypadat, což je samozřejmě blbost, víme to i díky tvému pořadu. Jo. Nicméně s tím bojovala i Satnady a klidně nám k tomu řekni víc.
3: Spíš je potřeba si uvědomit, že ne každý názor my potřebujeme slyšet a nechat se jim jakoby ovlivnit. Mm-hmm. Takže snažím se spíš vzít nějakou adekvátní kritiku a ty hejty vyloženě nechat být.
0: Mně vlastně poslední dobou už díky Naked pomáhá jedna jediná myšlenka a to je ta, že ty lidi nemluví o tobě, ale o sobě, protože ty lidi tě vůbec neznají. Za mě jsi fantastická a já tě hrozně ráda sleduju.
2: Byla jsi úžasná, děkujeme moc krát. Je to zatím všechno, taky poprosím, aby si vyprávila svůj příběh ještě dál ve zpovědnici a moc ti děkujeme.
0: Tak to já ti ještě teda chci podat ruku. Tak mě moc těší, já jsem Monika.
2: Díky, byla jsi skvělá, děkujeme.
3: Mně se ve studiu líbilo, bylo trošku náročné stát dlouho v těch boxíkách, ale ta atmosféra byla skvělá. Co se mi líbí na mě nejvíc, asi bych odpověděla, že tetování a moje osobnost. Já jsem vášnivý sběrač ošklivých plyšových baťušků a kabelek. Nemusí být teda plyšový, ale nejlíp plyšový. To jsou prostě baťušky a kabelky, co vypadají buď jako třeba plyšák, anebo mají strašně jako deformovaný tvar, jo. A já jsem to začala sbírat, myslím, že od roku 24 a už jich mám přes 50, takže už je to spíš taková mánie, no. Hejty na sociálních sítích jsou pro mě občas těžký, když je zrovna třeba nějaká kauzička, anebo je to vyloženě nějaká zvláštní reakce, neopodstatněná, z ničeho nic. Samozřejmě jsem prostě lidská bytost a nikdo nechce poslouchat ošklivý věci, takže samozřejmě, že psychicky je mi z toho vnitřně jako vždycky trošku smutno, ale racionálně si pak jako řeknu, že to je vlastně not big deal. Já jsem se rozhodla podpořit nadaci Nevypust duši. Já bych asi chtěla všem vzkázat, hlavně mladým lidem, aby se nebáli vystoupit z řady, ať už se jedná o cokoliv, třeba o vzhled, tetování, nějaký zvláštní sběratelství. Tady to překonávání hranic a našich vnitřních strachů nám může hodně dopomoct vnitřně vyrůst.
2: Koho si vybereme teď z poslední dvojky?
0: Tak jako Zoria mě hodně zajímá, ale to už hodně znám, protože poslouchám její podcast. Natana tolik neznám a neslyšela jsem ho ještě pořádně mluvit naživo, protože ho vždycky slyším jenom z Instagramu. Tak chci Natana.
2: No tak jo, to je chvíle. Jaký předsudky, s čím se potkáváš ty?
4: S tím, že jsem namyslený, že působím namyslené možno, ale je tam aj dost jakoby rasismus stále. Že stále pro těch lidí je to něco nové a mají pocit, že to nepatrí do tej spoločnosti, možno niekedy, neviem. A stále mám pocit niekedy, že som stále sám. Napríklad v triede som bol vždycky sám, že som bol jediný mulát, jediný Afričan. Čiže bolo také ťažké keby zapadnúť vždy. Ale potom som pochopil, že niekedy, keď si spravíš keby srandu sám zo seba, tak ich odzbrojíš, lebo vlastne potom ti nemajú čo povedať. A ja hovorím stále, že jedno, či si proste žltý, čierny, veľký, menší, záleží na tom, aký si človek.
0: Mě to strašně baví, jak si můžu udělat srandu sám ze sebe.
2: Taky děkujeme za tvoji účast. Haló do zpovědnice, Natan, 31 let, z Trnavy.
0: Natane, ahoj, osobně. Monika, moc mě těší.
2: Ahoj, děkujeme, těšilo nás.
4: Děkuji.

0: Bolo to veľmi pekné, príjemné, taký nový zážitok. Prihlásil som sa, pretože to je pomoc na dobrú vec a tie peňažky poputujú tam, kde to potreba. Ja som sa rozhodol dať moje peniaze pre organizáciu OZ Kone ľuďom. Je to vlastne OZ, ktoré pomáha týraním zvieratám. Môj guilty pleasure je nepíček taký. Ja proste milujem, keď mám ráno, že idem na tréning, odcvičím alebo mám nejaké povinnosti a potom proste pridám na tá siesta. Ja som taký taliansky typ v tomto. A veľa ľudí sa mi za to smeje, tak som to vlastne prestal hovoriť a hovorím, že niečo mám. Že proste od druhej do tretej niečo mám, že mám stredko, ale vlastne mám stredko sám so sebou, že si pospinkám. Hejty na sociálnych sieťach sú vždy nepríjemné, ale nejakým spôsobom sa s tým človek naučí nejak žiť. A ono záleží, v akej situácii vás to nejako hitne. Že niekedy ste úplne v pohode, tak to neriešite, potom nejaká slabšia chvíľka. Pokiaľ sa ty máš rád sám, tak potom ťa môže mať rád niekto druhý. Takže ja vlastne moje telo milujem.
1: V modrém boxu, kto iný než Zoria Blue.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Ráda ťa potkávam.
2: Ja tebe taky. Mám hrozně ráda, jak mluvíš, jak je to erotický. Nevím, jestli strašně líbí. Takže se mi to líbí. A vlastně kdykoliv si nevím rady s nějakým tématem, který je pro mě nový, co se erotiky týká, tak si pouštím tebe a ty mi to vždycky tak jako hezky, tak jako vysvětlíš.
1: Každopádně i Zoria, která kromě toho, že má podcast a dělá burlesku, to jsem zapomněl předtím říct, to je důležitá informace, tak mi napsala takovou větičku, co se týče těch předsudků, že lidem občas přijde, že dělám, co dělám, protože jsem blbá a nic jiného neumím. A to mě strašně rozesmutilo, když jsem to četl, co to znamená?
3: Je to tak, mně přijde, že lidé, když jako tančím a prostě v kostýmech občas částečně odhalená, tak to berou, že prostě na jinou práci se nehodím, tak proto dělám tu práci, ale to vůbec tak takhle není. A já nejen, že tančím, ale stavím moje burleské impérium. Velkou část mé práce je práce s ženami, kterým pomáhám se sebevědomím, s tím, aby se cítili dobře ve svém těle. A dělám to hlavně skrz burlesku, skrz pohyb, takže to je pro mě velice smysluplné.
2: A kdo jiný by měl dělat burlesku, než někdo, kdo má takhle nádherný tělo, jako máš ty, plný jako ženskosti a všeho. Moc mě těšilo.
3: Zatím. Tak se uvidíme.
2: Za chvilku se uvidíme.
1: Moc si děkuju, taky detaily nám povíš ještě ve zpovědnici.
3: Yes. Byl to nádherný zážitek. Strašně fajn lidé a obecně i myšlenka toho udělat ten díl trošku jinak je taky taková vzrušující. Nejvíc mě zajímají to, co si myslí lidé, kterých si vážím. A vůbec mě uráží hejty, které jsou mířené na můj vzhled, protože za mě kritika ženského těla není o tom, jak to vypadá, ale je to pokus o nějaký způsob kontroly. Přispívám na skvělou organizaci, která se jmenuje Sola pomáhá a řeší menstruační chudobu, takže dostupnost menstruačních pomůcek.

0: Tak na zdraví.
1: To jsem vůbec nevylil. Na zdravíčko i tobě.
0: Máme to tu pěkný, viď?
1: Aha, máme.
0: Bar u zeleného stromu.
1: Jo, jo, náš krásný bar, kde teďka budou všechny randička.
0: No správně jsi.
1: To je tvé show. Každopádně dneska tady mám 3 nealka, 2 alka, ale lidí málo, co se děje, kde jsou?
0: Já nevím. No pojďte, pojďte za náma.
1: Come on.
0: Čau.
1: No co, ahoj parto. Pojďte se odrýky pro vás.
0: Na zdraví. Děkujeme, že jste přišli. Že?
2: Dobře, no. Na zdraví.
3: Byl to výborný zážitek. Já jsem viděl pár dílů, kde byli úplně jako nazí. A vším, že jsme tam byli.
0: To byly ty moje díly.
3: Jsme tam byli, jo.
4: Hej, myšlenka celá, krásná.
1: No, to je moje ta myšlenka.
4: Jo.
1: Jo, děkuju.
4: Já jsem
1: si
4: to říkal.
1: Jo, jo. Má tam promyšlená myšlenka. Bylo to výborný, jsme dobrá parta.
0: Jsme tým. A šuruj, šuruj. Za hodinku tady máš rande.
1: No je to hotový, no tak ty máš hlavně za chviličku pořád, takže dopi a utíkej.
0: Já jdu.
1: Držím palce.
0: Bude to zábava.
1: Já vím.
0: Ale to je to teda ještě pikantnější.
1: No, asi tě. Máme nádobí, jo?
0: No jo, jo. Já jdu zase do kafy.
1: Papa.
0: Tak, čau.
1: Vy se koukejte.
5: Už dnes ve 22 hodin uvidíte. Seznamovat se bude masér Lukáš Berouna.
6: Každá žena má svoje kouzlo, i když je silnější.
7: To si.
6: Na mě je těžký nežádlit.
7: Vem si mě, vem si mě.
6: Já ho mám přirozeně takovýho hezkýho.
7: To rozjedem.
5: Už dnes v Naked Attraction.
1: Tvůj body count?
8: Hele, ty se ptáš po nějaký osobní účely, nebo jako, že to tam fakt
1: ne,
8: máš napsaný?
1: Ne, to tady mám, to je koncept pozadu, to jsem nemusel já.
8: Ne. Řekni ty body count, a já řeknu svůj body count, to zní fér, ne?
1: Jaký je tvůj názor na sex na jednu noc?
8: Takže máš vysoký body count.
1: Takže jsi neměla. A jaký známý herec nebo herečka tě sexuálně přitahuje?
8: Máš na 30 body count? Pokračuj, pokud ano.
1: A co je tvoje největší?
5: One Blade Naked. Už za chvíli na očku.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete 2x víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
10: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
11: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
12: Nejde elektřina.
11: Zaplatíme vám novou. Innogy.
13: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
14: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
15: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
17: Pusti.
16: Datart.
18: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
19: Tradice ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, i všichni nebinární. Opět jsem tu já, Vítek, Vítězslav, chcete-li? Leoš Mareš Prochudý, akorát jsem si změnil hadry. Akorát jsem nasadil nový neon a to z toho důvodu, že začíná v budoucnu váš nejoblíbenější pořad se jménem One Blade Naked. Je to taková druhá šance na lásku pro ty, kterým to v Naked Attraction z nějakého záhadného důvodu bohužel nevyšlo. Dneska to bude ale se speciální VIP hostkou, protože máme za sebou VIP speciál, ale i dneska budeme soutěžit o Philips One Blade Intimate. Tak pojďme na to! Dnes někomu hledat partnera nebo partnerku nebudeme. Dnes si společně jenom takzvaně přičichneme k pravidlům. A pomůžeme s tím Sapnady. Na našem sympatickém baru vítám Sapnady, tiktokerku, výbornou tatérku a ženu, u které mám podezření, že mě nemá moc ráda. Je to pravda nebo je to jenom mé podezření?
1: Já si myslím, že jsi trošku dneska to zmatený. To je všechno.
0: Takže urážka hned v úvodu. Prosím tě, koncept tohoto pořadu je, že si vytáhneš jednu tematickou sérii otázek a potom ji budeš dostávat. Ty se neseznamuješ, máš partnera.
1: Ano, přesně tak, děkuju.
0: Takže vlastně jenom hledáš tak možná

0: Koho? Klienty.
1: Klienty, ano, ano.
0: No.
1: Doufám, že přijdeš na kérku.
0: Já doufám, že ne. Tak, dobrý, tak začínáme. Tak si něco vytáhni a rozjedeme to.
1: Hele, střed je hezký, já beru střed. Zlatá střední cesta. To je boží, že jsem si vytáhla sex a
0: intimita. No, člověče, no, tak to
1: slakuje. Přesně o to jsem se s tebou chtěla dneska bavit.
0: No. Nejlepší kompliment, co jsi kdy dostala?
1: Že jsem skvělej tatér.
0: Je to sex a intimita, takže bychom byli jakoby, není takové práce a vztahy.
1: No, ale pro mě je to intimní, chápeš? Tetování, já se dotýkám něčí kůže. Kůže na kůže, chápeš? To je intimní.
0: Sex na prvním rande, ano nebo ne?
1: Ne, určitě ne.
0: Proč ne?
1: Já si to nemyslím, že to je úplně jako dobrý.
0: Nemyslím jako se mnou, myslím jako obecně.
1: Ani s tebou určitě vůbec nikdy, ale jakože obecně dlouhodobě, víš, když jako hledám někoho na celý život, tak...
0: To je taková bydosovná epizoda. No nic. Co tě dokáže ve vteřině vzrušit?
1: Dobrý vtip od partnera.
0: Tak to bych měl šanci. Co tě dokáže ve vteřině odradit?
1: Ty.
0: Sám
1: jsi na to jako naskočil teď.
0: Ne, nebo to, jako... to nebo špatný. Jak kdybys měla svůj styl v posteli popsat třemi slovy, co by to bylo?
1: Otevřená, sebeobjevující a láskyplná.
0: Mhm. Láskyplná se mi nechce věřit, ale dobře. A jak jsi učila líbat?
1: Ty jo. Hle, když mi bylo asi nevím kolik, třeba 11-12, tak jsem se koukala na YouTube tutoriály a zkoušela jsem to s jabkem. Tak to bylo taky zajímavý, no. To si myslím, že se dělalo spousta lidí v té době, no. Byly YouTube tutoriály, kde fakt jako nějaký slečna to tam takhle ukazovala, no. Mhm.
0: Tak a jako něco tě to naučilo teda?
1: Upřímně, jako nevybavuju si, jakože myslím si, že to bylo spíš jako, ten, mělo to negativní dopad, než ten jako pozitivní. No.
0: A bylo to Golden Smith?
1: Co?
0: Takový zelený jablko, jestli to bylo, nebo to bylo
1: jo, ty jako se vyznáš v typech jako jablek, no. Jo. Tak aspoň něčem se vyznáš, to je super. Ale já teda ne, hele, jablka mě to tak nezajímají, jak tebe.
0: Co je to je oblíbená porno kategorie?
1: Já nekoukám na pečko, pro boha, to je špatný na mozek. A pro muže taky, ty bys taky neměl čum, jak se dopad, ty po tom všem. Musíš trošku regulovat, víš, jakože pokud jsi v sebe rozvoji, což bys měl být, tak víš, že to není dobrý na hlavu.
0: Na jaký sex nikdy nezapomeneš?
1: Se svým aktuálním přítelem.
0: Mm-hmm. Každý. A je to konkrétně nějaký?
1: No, určitě náš první.
0: První? Mm-hmm. Jak často masturbuješ?
1: Mám přítele, takže to nepotřebuju. Mám skvělýho přítele. Mm-hmm.
0: Kdy a kde bylo tvoje poprvé?
1: U mě doma, tehdy doma. A bylo mi 18. Mm-hmm.
0: Kdy, kde a jak proběhla tvoje první pusa?
1: O rok předtím na školním výletě pod hvězdami v noci na táboře. Mm-hmm.
0: Na jakým nejzajímavějším místě jsi měla sex?
1: Hele, v tomhle jsem ještě jako nudný člověk, takže já řeknu jako auto. Mm-hmm.
0: Hračky v posteli, ano nebo ne a jaký?
1: Určitě ano. A prakticky jakýkoliv, já si myslím, že to je super. Mm-hmm.
0: Tvůj body count?
1: Hele, ty se ptáš pro nějaký osobní účely, nebo jako, že to tam fakt
0: ne,
1: máš napsaný?
0: Ne, to tady mám, to je koncept, pořadu, to jsem nemyslel já.
1: Ne.
0: Tady píšou vymyslel produční Honza. No.
1: Super. Hele, můj body count. Já přemýšlím, jestli to chci říct, jako, jaký je tvůj body count? Řekni ty body count a já řeknu svůj body count, to zní fér, ne?
0: Jaký je tvůj názor na sex na jednu noc?
1: Takže máš vysoký body count.
0: Takže jsi neměla. A jaký známý herec nebo herečka tě sexuálně přitahuje?
1: Máš na 30 body count? Pokračuj, pokud ano.
0: Co je tvoje největší... To bylo dobrý, to nebo špatný. Takže herec, herečka, co tě sexuálně přitahuje?
1: Johnny Depp.
0: Co je tvoje největší sexuální fantazie?
1: Johnny Depp.
0: Mm-hmm. Jak často myslíš na sex?
1: Pokaždé, když jsem se s ním přítel.
0: Dobrý, tak mám to za sebou.
1: A to jako všechno?
0: No to ne, to ještě budou další kola, neboj se.
1: Jo, super.
0: Jenom mě zajímalo to tvoje poprvé, teda, jestli bys mohla nějak rozvíst.
1: Ze všech těch otázek tě zajímá zrovna tohle.
0: No ne, jaký to bylo, kde
1: mě
0: to
1: by
0: bylo.
1: Mě by třeba víc zajímalo ten body count, než tohle.
0: Ta, taky dostaneme, neboj se nic.
1: Fakt?
0: No.
1: Už se bojím.
0: No tak co, jaký to bylo, kdo to bylo, nebo vzpomínáš na to ráda?
1: Upřímně, já si myslím, že jako skoro každýho poprvé bylo taky docela jako my. Vidím, že se mnou souzníš, to je hezký. Takže jakoby, myslela jsem si, že mě týpek má rád, zjistila jsem, že ne, tak to bylo taky smutný. V té době jsem pochopila, že když se s tebou můžu vyspít, tak to neznamená, že tě jako má rád a že s tebou něco plánuje do budoucna. Takže to byla taková tvrdá lekce na začátek.
0: Taková moudrost na začátek života.
1: Přesně tak.
0: Prosím tě, ten body count teda je co? Kolik?
1: No máš tady na 30, jsme se dohodli jakoby na tom.
0: Klidně, dej mi to tak.
1: No. Super, tak pokud máš na 30, tak já mám třikrát míň.
0: Třikrát míň, No tak to je jednoduchá matematika. No, tak pojďme dál. Tak další téma.
1: Záliby a volný čas.
0: No člověče, no.
1: Krás. prasa, no jo.
0: Tetování, tak, TikTok a jdeme dál. Tak, co je tvoje nejoblíbenější hobby?
1: Ježdění na koních a tím bych asi skončila.
0: Mm-hmm. Takže tvoje nejoblíbenější hobby je vlastně koníček.
1: Ty jsi hodně vtipný člověk, víš o tom?
0: A co je nejlepší jídlo tvýho života?
1: Asi nějaká Asie, pravděpodobně nějaký hodně dobře připravený fočko. Hodně mm-hmm. dobrý.
0: Mm-hmm. Jak se pozná dobře připravený fočko?
1: Takže mi chutná.
0: Mm-hmm. A nejlepší film nebo seriál, co jsi kdy viděla?
1: Mám film, jmenuje se Nejvyšší nabídka a je to o tom, jak nějaká holka podělala chlapa a pak se na to přišlo. A ten chlap pak byl v depresi. Ale ten poděl byl fakt tak dobrý, že do poslední chvíle neví, že to je poděl, takže inspirovalo mě to.
0: Mm-hmm. Tak co je tvoje guilty pleasure?
1: Tetovat lidi, protože jim pak můžeš ubrožovat.
0: Mm-hmm. Co je tvůj oblíbený sport?
1: Plavání, MMA, mlácení lidí klasicky, takže a krasobruslení.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jakou hudbu ráda posloucháš?
1: Techno, překvapuje tě to?
0: Ne vůbec.
1: Ale poslouchám i starý jako písničky, třeba jako 80, 90 a takový věci.
0: Jako starý techno?
1: Ne, jako prostě takový ty starý písničky jenom, víš?
0: Jako český třeba?
1: Ne, třeba zahraniční.
0: Zahraniční, no. Starý zahraniční písnička,
1: ano,
0: techno.
1: Ano, ano, ano, ale musím si něco jako repík nějaký pořádný, nebo popík, vlastně všechno, ale techno je na prvním místě.
0: Co je tvoje největší neřest?
1: Máte tady? Budeš další možná.
0: To je úplně jasný. A nejlepší koncert, co jsi kdy viděla?
1: No to není koncert, já chodím na techno ravey, takže určitě techno a asi Phantasm nebo Holy Priest.
0: Mhm. Vůbec nevím, co jsi řekla. Máš ráda alkohol?
1: Ne, nepiju.
0: Kterou knihu bys si měl každý přečíst?
1: Dobrá otázka.
0: Děkuju, tak to jsem rád. 40. první otázka byla dobrá.
1: Já jsem to řekla, jako abych zaplnila tu díru, abych mohla přemýšlet na tu knížku, kápeš.
0: Jo, chápu?
1: Víš, že to většinou říkáš, abys měl čas na přemýšlení. Těch knížek, tyjo, já jako čtu pravidelně, ale čtu taky ty klasicky seberozvojový jako věci, co teďkon letí.
0: Kama sutra.
1: Ty máš nějaký nevyřešený problémy uvnitř sebe? Přijď ke mně na kérku, já ti pomůžu vyřešit tvoje traumata.
0: Tak jakou knihu teda máš ráda? Seberozvojovou.
1: Já si myslím, že každý by měl číst to, k čemu jeho srdce tíhne, co si myslí. Protože jakoby doporučím někomu nějaký seberozvoj, ale člověk jako čte romány, tak to asi úplně jakoby nebude funkční, jo? Takže prostě to, k čemu jeho srdce tíhne.
0: Tak to jsi z toho hodně dozvěděl. Tak jakou aplikaci v telefonu používáš nejvíc?
1: Vzhledem k tomu, že jsem influencer, tak TikTok, Instagram.
0: Uh-huh. A jak se udržíš ve formě?
1: Chodím cvičit a plus minus si hlídám kalorie jen tak, ale jako nic excesivního, jako jen tak.
0: Využíváš kalorické tabulky?
1: Ano, ano.
0: Máš funkci premium?
1: Nemám.
0: Co je tvoje vysněné zaměstnání?
1: Furt jsme u toho volného času a záliby?
0: No.
1: To nějak nesedí, ne? Ale asi to, co dělám, takže tater a influencer.
0: Jakou máš zkušenost s drogama? To je ten volný čas a záliby právě, jasně. To zase sedí zpátky.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem ve svém životě prakticky nic nevyzkoušela a neplánuju, tak prakticky nulovou. Nikotin, kofein.
0: Konec tématu.
1: To bylo hodně zábavný teda.
0: Že jo?
1: To jsi vymýšlel zrovna ty.
0: Bylo to špatný. To jsem dělal já tady to, Vítězslav Zach.
1: Znáš Vítězslav? Pěkně taky divný jméno. No.
0: Jak to?
1: Nevím. Nelíbí se mi ta aura toho jména. Můžeme radši jít dál? Já rovnou vytáhnu za tebe. Takže osobnost a názory.
0: Počkej, pozor, další téma tady to. Tělo. To je přímo
1: ale
0: pro
1: já
0: tebe.
1: Jsem chtěla osobnost a názory.
0: Chtít se mohla. Tak, tělo. Tělo, prosím tě, přináší Philips Van Blade Intimate, takže to jsou otázky přímo od toho klienta, takže nemůžeš se na ně stěžovat. Vzhledem k tomu, co jste předvedla, tak vůbec. Tak, preferuješ úplné vyholení, zastřížení nebo přirozenost?
1: A u čeho? Nebo kdy? Z jakých okolností? Záleží, ne? Nebo
0: když je dobrý den, preferuješ úplné vyholení, zastřížení nebo přirozenost?
1: A u koho? Jako u tebe, u mě, u nich,
0: no,
1: u nás?
0: U mě doufám ne, jakoby obecně.
1: No, záleží.
0: Třeba u svého partnera třeba.
1: Nepreferuji vůbec nic, jak se cítí dobře, se cítí. Tak to je dobře.
0: Krásná odpověď. To je nečekaně romantická odpověď, to bych do tebe neřekl.
1: Mm-hmm. Super, dík.
0: A máš ráda, když je tvůj partner hladce oholený?
1: Tak to je super otázka. A jako nějak nevzbuzuje to ve mně nějaký jako pocity, že bych najednou byla jako pav. Jakože záleží, jak se cítí komfortně. Mm-hmm.
0: Jakou část těla si nejčastěji holíš?
1: Nohy.
0: Je nějaká část těla, kterou by ses nikdy neoholila?
1: Třeba záda, protože tam nedosáhnu takové.
0: A to máš srst?
1: Nemám, ale můj kamarád říká, že jo, a už se ze mě dělá srandu. Už třeba 5 let, tak doufám, že

0: To je opravdu jenom vtip.
1: A tvůj kamarád to říká, tvůj partner to neříká?
0: Ne, no můj kamarád to říká.
1: Takže tvůj kamarád vidí tvoje záda častěji než tvůj partner?
0: No on právě akorát jokuje na moje záda, tak já doufám, že ve volným čase nějakým způsobem na ně nekouká. Mhm.
1: Jste vtipná partička. Tak když jsi poprvé holila tam dole?
0: To je úžasný, ve 14.
1: Ve 14. Mhm. Co tě na člověku zaujme jako první?
0: Oči a smysl pro humor. Mhm. Nemáš ani jedno, takže dobrý.
1: Oči nemám, to je pravda. Jak moc jsou pro tebe důležité svaly? To taky nemám, to je kategorie, co nemám.
0: Jakože není to pro mě důležitý, ale mám ráda takový, aby ten člověk byl jako fit. Může být fit a nemusí být jako extrémně namakaný, chápeš?
1: Jaká část tvého těla se ti líbí nejvíc?
0: Mně na mě? Asi krk. Kvůli kérkám, víš? Mám nejhezčí část jako krka hrudník, tak to je moje nejoblíbenější jako umělecký dílo na mě.
1: Jakou část těla bys na sobě nejradši změnila?
0: Asi žádnou. Já mám ráda sebe takovou, jaká jsem, co bych jako měnila, jak bych to jako měnila.
1: Máš u svého partnera nějakou oblíbenou část těla, kterou jako vloženě ráda líbáš?
0: Jeho rty.
1: Rty. Tak to je nečekaná odpověď. Jaká část těla je podle tebe nejvíc podceňovaná? Proč ukazuješ na mě?
0: Já přemýšlím, víš? Jo. A teď jako se mi vybavují ty různé jako věci, co můžu říct a přemýšlím, co je korektní a co ne, ale myslím si, že palce na nohou.
1: Mhm. Která část těla tě dokáže nejvíc vzrušit už jenom pohledem?
0: Palce na nohou. Ne, palce na nohou.
1: Tak, máme to za sebou.
0: A takže nebude jako otázka jako to?
1: Ne, další už nebude. Vím, že tě to baví, jako je to z tebe jakoby cítit, že to hrozně baví, že bys chtěla pokračovat. Jas... Tak, to bylo úžasný popovídání se Satnady. Teda nikoho nehledá maximálně klienty do svého salonu.
0: Pokud ale... chcete kérku, tak přijďte prosím.
1: Určitě. A pokud se chcete...
0: Přijdeš taky?
1: Určitě ne, ale pokud se chcete vyholit, už jsi se na to ptala, tak tady máš od nás dáreček Philips OneBlade Intimate. Myslím si, že tě nevoholí tak, jako ty jsi mě voholila tady v tom rozhovoru, ale myslím si, že aspoň něco bez podráždění a velmi komfortně. No, vy se dívejte na další epizody, které jsou trošku víc feel good, bych to tak nazval. A děkuji ti, že jsi byla naší historicky první hostkou letošní série.
0: Děkuji, že jsi mi konečně dal něco, s čím můžu odejít, když ne.
1: Ty jsi mi taky toho hodně dala. No nic, naschledanou.
2: Startujeme už dneska ve 22.00 na Očku. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Začínáme tak, jak každý blbý rande končí, oblečený.
1: Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri úplne prvej epizóde Naked on the Air. Moje meno je Nikita a to za mnou je Vítek.
0: Áno, toto je taková Adéla Banášová a já Leoš Mareš, akorát pro chudý. A dneska, když to nevypadá, to bude o swingers.
1: Vítek, kde jsme se to zrazu ocitli?
0: Prosím tě, jsme v nádherném studiu, kde budou mimochodem probíhat i randička v každý epizodě Naked Attraction.
1: Uh-huh. Naked on the Air, možno sa čudujete, ako je to možné, že sme zrazu v televízore, že sme zrazu medzinárodní, pretože sme česko-slovenskí, áno. Není to až tak na počudovanie, pretože Naked on the Air je vlastne takou fúziou Naked Attraction a Love is on the Air. Ano. Proste sme to všetko spojili do jedného, najobľúbenejšia televízna relácia a môžeme to podľa mňa odštartovať.
0: Je to tak, stejne ako v našem podcastu, kde to děláme 7 let, i tady budeme edukovať a baviť, že jo, vždy si na nejaký téma, ktorý bude zároveň tématem i toho daného dílu, ktorý půjde po nás. My začínáme v 9:30, teď sme slušní, po 9:30 už je to trošku odvážnejší. Moc je to slušný, jsem chtěl říct, připomínáš mi paní Jiřinu Bohdalovou.
1: Aha, já jsem myslel, že Ivu Kubelkovou, ale tak možná se aj takto baví dneska v pohodě.
0: A já bych to normálně odstartoval. Jenom chci říct, že jsme si jako stačili čuchnout k druhé sezóně Naked Attraction a letos je tam víc holek, pozor, za prvé. Uh-huh. Za druhý je tam mnohem výrazně mladší casting, což mě osobně potěšilo. A za třetí je tam mezinárodní účast. Nejenom jako Čecho, Slováci, ale Italové.
1: Já mám pocit, že ty jsi si čuchol trošku víc, lebo ty dneska zaberáš normálně celý televizní priestor v prime time.
0: Je to pravda, já se omlouvám, já jsem si čuchnul i k prime timeu poprvé teda.
1: To bylo Naked on the Air.
0: Ano.
1: To bylo Naked Attraction. Dneska se jdeme bavit o swingers. Ty jsi už byl na swingers?
0: Na swingers jsem nebyl, jestli s dovolením můžu nejdřív říct, proč se o tom bavíme, než abych jako tam říkal své vlastní příhody.
1: Jasné.
0: Na swingers jsem nebyl, chystám se, zatím nemám s kým, protože málo se ví, že samotného člověka, single chlapa, tam málo vypouštěj. Možná, když tomu tématu jako dneska společně tady přilneme, tak můžeme vyrazit spolu. Nicméně, bavíme se o tom z toho důvodu,

0: že hlavní hvězdou dnešní epizody Naked Attraction bude Lukáš, který miluje swingers, dělá zážitkový masáže.
1: Seznamovat se bude masér Lukáš Berouna.
2: Každá žena má svoje kouzlo, i když je silnější.
3: Kozy.
2: A mě je těžký nežádlit. Vem si mě, vaře mě. Já ho mám přirozeně takovýho hezkýho. To rozjedem.
0: A dokonce mu nedělá problém, jsem si zapsal. Při sexu kontakt i s klukem.
4: No a to je zaujímavé právě.
0: No lákal by trojka a pozor. My jsme mu tam přichystali jednoho takového, řekněme, sympatiáka do boxíku a on to neví, takže takový překvapko.
4: Jedno také prekvapenie, mňa to práve zaujalo preto, pretože väčšina mužov, ktorí tvrdí, že by išli do nejakej trojky, teraz bez ohľadu na to, že či je to otvorený vzťah alebo neotvorený, polyamorický a tak ďalej, tak vždycky preferuje ale dve ženy. Vieš, že je to také podľa mňa zbytočne konzervatívne, že keď už, tak využijeme celý diapazon genderov, ktoré nám rok 2026 ponúka.
0: No, on je takový, že jeden na jednoho ešte neskúšal a tu trojku by možná dal. No, tak uvidíme, kdo padne raníčko.
4: Uvidíme.
0: Nicméně, téma je teda swingers. Tak co je swingers? Tak ty jsi člověk, který tam taky nebyl, ale zároveň cítím prostě, jak se o tom bavíme, pnutí. Máš silnou tenzi tam jako zajít.
4: Mm-hmm. Mám takú silnou tenzi. Ešte som nenašla taký klub, ktorý by mi vyhovoval. Som v štádiu researchu. Mm-hmm. Nejakým spôsobom, vieš, ťaha ma to. Mm-hmm. Ako keď máš 5 rokov, chceš ochutnať olivy, ale zároveň ako vieš, že ti to bude chutiť, ale proste trošku do nich občas ťukneš, trošku olizneš, tak ja to mám tak teraz akože zo swinger, že trošku do toho ťukám, ešte som teda zatiaľ nič neolizovala, ale nehovorím, že sa chystám, preskúmavam možnosti a uvidím, že čo z toho, ja som zároveň, ty to vieš, ale proste ja som hamblivá. A ja som hamblivá, ale nie len na seba, ja som hamblivá sa aj pozerať, čo je ako...
0: Tak to je blbý, no.
4: Vo swingers klube celkom problematické.
0: Takže bys tam šla teda ako maximálne teraz s klapkama v očích.
4: Ja by som tam, vieš, ak by som najradšej išla do swingers klubu, takže ja by som bola za nejakou stenou, jak býva v tom obraze taký výrez v očku, tak ja by som sa pozerala cez ten výrez v očku.
0: A nebo teď bude Halloween, môžeš na Halloweena a ísť za ducha, dáš jenom proste radlo.
4: Radlo ma vôbec vidno.
0: No. No? Díra v oči a díru na přirození.
4: No to už ne.
0: Ja to už
4: len na tie oči.
0: No tak čo to je swingers teda?
4: No swingers. Swingers je podľa mňa zábava pre dobrodružné povahy.
0: Mm-hmm.
4: Je to...
0: Luna Park pre dospelé.
4: Je to taká forma, povedzme, konsenzuálnej nemonogamie. Kedy sa buď jednotlivec, alebo pár, hej, ty sa napríklad jednotlivec, rozhodol by si sa, že chceš ísť, ty si hovoril, je to problematickejšie pre mužov. Áno, je, to dám teraz také malé krátke intermezo, že tých mužov na tie swingers parties vo všeobecnosti a štatisticky chodí trošičku viacej. Mm-hmm. Ale iba lahunko, 56 na 43%, alebo 44, asi je tam ešte nejaký pomer nebinárnych. A niektoré swingers kluby to trošku obmedzujú, hej, že sám muž tam nemôže ísť, môže ísť iba s partnerkou, ale pochybujem, že by si žiadny vôbec nenašiel.
0: No, jakoby pro single muže bývají tematický večery a zároveň je taky zajímavý, že domů taky nemôže odejít sama žena, že musí odejít ten pár. Že tam ta žena toho, aby to bylo tak, že ta žena tam toho muže jenom doprovodí a pak odejde bez něj.
4: Je, musí tak, se domů taky vracet jako pár. Byli taky líšiaci,
0: právě.
4: Že by se takto, že nejen, že máš jako keby dohodnuté manželstva, ale máš aj dohodnuté páry na swingers party.
0: No, je to tak, protože ty chlapy jsou prostě hovada a část z nich, no tak ne všichni, ale část z nich, já mezi ně nepatřím, ale část z nich tam může přijít jenom třeba masturbovat, tak to oni nechtějí, že jo? Tam nechceš prostě mít vlastně jakoby hloučky chlapů, který se jenom koukají a masturbují. No. Chceš, aby se aktivně zapojili a aby tam prostě byli s tou partnerkou, aby se tam měnili ty páry.
4: No ale aby jsem teda dopovedala ještě to swingers, tak to jsme teda zišli cestuju optiku, ale swingers je zkrátka nějaký typ buď celovíkendového retreatu, aj teraz sú retreaty obľúbené, tak bývajú aj takéto retreaty na rôznych šato, alebo na rôznych chatách, ale sú to aj tematické večery, kde ty ideš s cieľom buď sa pozerať, alebo sa zoznámiť, alebo sa zapojiť. A dokonca v niektorých swingers kluboch máš aj rôzne náramky, aby si bol odlišiteľný, aby ťa niekto buď oslovoval, alebo neoslovoval, kvôli tvojej preferencii, aby vedel, že či si heterosexuálnej, bisexuálnej alebo akej orientácie, ako sa chceš zapojiť a s akým cieľom tam ideš.
0: Mm-hmm.
4: Takže to sa mi celkom páči, že nie je to úplná nutnosť, že tí ľudia vedia pravdepodobne, prišla Nikita, amatérka, navyše má cez seba plachtu s dvoma dierami na oči, takže ako...
0: To všetko vedí, ale prichádza Nikita.
4: Z toho bude jasné, že ako jediné to, čoho sa chcem zapojiť, je Halloween. Ale no sú to proste takéto parties a ľudia majú samozrejme rôzne dôvody, prečo sa ich chcú účastniť.
0: No důvody podle mě to jsou takový, že určitě si chceš zpestřit sexuální život, nechceš už, je zajímavý, že taková statistika hovoří o tom, že 39 let je průměrný věk těch swingerů, jo, těch lidí, co tam chodí. Takže to jsou lidi, kteří už vědí, co od života chtějí, zároveň už

0: si zároveň.
1: Buď to na dohled, anebo na baru si potom pošerujou, nejde to teda bar u zeleného stromu, bohužel je to jiný bar, no, a tam si pošerujou potom zážitky, co zažili a co novýho třeba vyzkoušeli. Když jsme u toho baru, tak taky chci říct, že součástí dnešního Naked on the Air a všech dalších dílů bude pohled na člověka, který si vybíral Naked Attraction a jeho pocity těsně před prvním televizním randíčkem. Tak pojďme se podívat na to, jak to prožíval Lukáš.
2: Natáčení bylo úplně skvělý, úžasný lidi, skvělá atmosféra, hrozně jsem si to užil. Výběr boxech jsem měl rozmanitý a hodně mě překvapil penis, že tam byl. Jsem nečekal, čekal jsem samé ženy a produkce mi udělala takové krásné překvapení. Bylo to fajn, bylo to zpestření. Vybrat z boxu, koho prvního vyřadíš a celkově, koho vyřadíš, je hodně těžký, protože ty lidi jsou krásní a nádherný. A vlastně je fakt jako vybrat si byl problém, ale tak nějak se to zredukovalo a vyšlo to úplně nejlíp. Můj výběr je úplně skvělej, slečna má úžasný úsměv a energii a těším se moc na rande, jsem zvědavý, jak to dneska celé dopadne.
1: Tak na to rande si počkejte, to bude fakt hodně žhavý, těšíme se. Je zase pravda, že je takový častý mýtus, že lidi říkají, no jako, to je pro lidi, kterým to ve vztahu nefunguje. Naopak já si myslím, že swingers je pro lidi, kterým to ve vztahu musí fungovat a musí fungovat dobře, protože je to hodně o důvěře a je to o tom, že ti v tom vztahu nesmí nic moc chybět, co by si na tom swingeru nebo na tý swingers party jako mohl nahrazovat.
0: Ale těž jsem chcela povedať, že
1: bys... Zároveň napiju skinny bitch chili.
0: Daj si. Ta chili je tam taká kontroverzná, by som povedala. Mm. Chutí ti to?
1: Je to
0: čo
1: výborný.
0: Máš povedať, čak, keď si to sám
1: povieš? To ja, takhle. Je to výborný. Ne, je to dobrý. Je to moc dobrý.
0: Ľudia tam podľa mňa chodia aj splniť si nejaké kinky. Predstav si, ty si hovoril, že priemerný vek človeka, ktorý chodí do swingers klubov, je 39 rokov. Tak ja si tak predstavujem, že možno od 24, 27 ste spolu, už pomaly budete mať 10-ročné výročie, stále ťa nepožiadal o ruku a ty máš nejaký kink, hej? Ani prstienok na ruke, ani ti neplní tie kinky, tak čo s tým? Zároveň nechceš podvádzať, chceš sa vedieť pozrieť proste do zrkadla. Tak samozrejme dohodneš sa s partnerom, že idete na nejakú tematickú, pretože existuje aj tematické swingers parties, mm-hmm, a tam si tie kinky môžeš splniť. Podľa mňa je to perfektný, legitímny a bezpečný spôsob, ako sa oddať nejakej svojej fantázii, ktorú ti tvoj partner nechce plniť.
1: No, ako samozrejme je, ale teď je otázka, jak to doma tomu partnerovi říct. Tak máš to pnutí, máš ty kinky, ešte si umím predstaviť, že jsi schopen je tomu partnerovi sdílet, že mě láká tohle, on ti řekne, no mě to vůbec neláká, tak si řekneš, no tak smůla, ale pak si řekneš, tak pojďme na to swingers, ale jak to mám vojko oznámit?
0: Já bych som kúpila lístky a povedala, lásinka,
1: když ti bude nepříjemně, odejdeme. No já taky, to bych takhle udělal.
0: No a to je právě na tom ta zaujímavá věc, že keď se o tom bavíme, akým způsobem to odkomunikovat, to je ten důvod, proč vlastně Lukáš išel do Naked Attraction. Protože samozřejmě, keď už si s někým v nějakém vzťahu a teraz z těch statistik vyplývá, že okrem toho, že ty ľudia mají 39 rokov priemerne, tak jsou už 10 rokov vo vzťahu, to je druhá statistika, která je na to napojená, tak je oveľa výhodnejšie si už rovno vybrať partnera. Vieš, ktorý rovnako inklinuje možno k nejakému dobrodružstvu, k nejakým experimentom, alebo rovno k swingers parties.
1: No, lebo rovno má viernostní kartičku. No a když je řeč o Naked Attraction, tak se poďme podívat na bezprostřední pocity Moniky po natáčení první epizody.
3: Hele, jsou díly, kdy mě fakt dojde, že chci dělat strašně Naked Attraction a že tady chci strašně mít takovýhle lidi. Mě, jako je to až trapný, ale mně se chce fakt trošku brečet, protože to bylo hrozně dojemný, hrozně plný života a už bulím, takže jsem fakt trapák, ale ježiš, to bylo tak, to bylo jako, já mám fakt strašnou radost. A jestli si můžu něco přát, tak si přeju ještě prostě 30 takových dílů. To bylo super. Lukáš byl skvělý, Tara byla skvělá, Berčo byla skvělá, všichni byli skvělí a jo, tohle mě hrozně baví prostě.
1: Ne, oni čekají normálně u těch postelí a jakmile to někdo dosouloží, tak oni to se jmenou hnedka utřou.
0: Aha.
1: No hnedka se to, ale nevytřou to, nebo opravdu tam jsou lidi speciálně jako na úklid.
0: Dobré.

0: Super prodloužený víkend. Od pátku rajčata keřík kilo za 39,90. Milko máslo 250 gramů za 26,90. A Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 79,90. Kaufland.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Od vlastní.

0: zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
2: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
3: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
4: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
8: A věci do školy!
9: A ještě něco!
6: Tenhle kanon!
10: Když něco, tak Allegro.
11: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
14: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
19: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
20: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
21: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
22: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
25: Řekni heslo.
26: Opavia.
25: Minizvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
27: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách.

0: Víc, než si myslíte.
1: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.

0: čo chcem uviesť trošku na pravú mieru, lebo sme tu od toho trošku, aby sme aj edukovali.
1: Určite.
0: Rozumiem, že je už taká hodina ako pokročilejšia, ale dovolím si ešte jednu takú súku a tá sa týka toho, že veľa ľudí hovorí swingers, áno, tam každý proste má kojtu s každým a to je proste pre ľudí, ktorí majú takú tendenciu k nevere a rôzni ľudia si to vlastne mýlia swingers, polyamorické vzťahy a otvorené vzťahy. A je podľa mňa dôležité povedať...
1: A bukake.
0: To si mýliš podľa mňa len ty. A my ostatní si mýlime len tieto tri, ale už si od tejto epizódy nebudeme, lebo si to vysvetlíme.
1: Keby zaujímalo, že si v televízii môžu ísť bukake.
0: No, tak práve si to vyskúšal a uvidíme, či do strihu sa to zmestí celé. Ty vieš, aký je rozdiel? Či mám povedať?
1: No tak swingers je...
0: To sme si povedali, čo je swingers.
1: No jasne. Tak
0: teraz ako 20 minút sme o tom hovorili.
1: To je rovená aktivistka. Potom další je teda otevřený vztah. No tak to jsou vztahy, kde si na rovinu říkáme, hele, já jsem ready ještě s kýmkoliv dalším mít cokoliv jiného, hlavně sexuálního.
0: No, a to jsem tě chtěla opravit, hlavně sexuálního.
1: Ano. A polyamorie, to už je potom citově zabarvený.
0: No, to už je taky emočný investment. Mm-hmm. Víš? Jak si dáváme S&P prostě 500, tak v polyamorických vzťahoch. A samozřejmě má to rôzne varianty. Môžeš mať variantu, my ako pár žijeme s týmto jedným človekom a všetci traja spolu zdieľame napríklad jednu domácnosť. Áno, hypotéka sa platí nie na pol, pozor, to je zaujímavé, to ľudí podľa mňa ako natchne pre polyamorické vzťahy, ale na tretiny. Áno? Samozrejme potom aj vlastníš iba tú tretinu, ale tak to už je riziko.
1: Ja by akoby nadchol, kdybych ako vôbec došiel na hypotéku, kdyby na to 10, to by mi také nadchlo. Ale ja chci říct, že vlastne mne by sa hrozne líbilo, bych potkal lidi, ktorí žijú v polyamorním vztahu, zároveň majú otevřený vztah a chodí na swingers. To by sa mi hrozne líbilo.
0: A prečo by sa ti to líbilo?
1: No ne, že mám
0: takový
1: unikát. Čo by si
0: sa chcel opýtať na
1: to? No ne, že znám taký unikát.
0: Tak predstav si, že ja mám doma frajera aj frajerku. Žijem v polyamorickom vzťahu, zároveň máme otvorený vzťah a občas s jedným z nich alebo s oboma chodím na swingers. Tak prečo by si ma chcel stretnúť? Čo sa ma chceš spýtať?
1: No jen tak, akože bych znal proste nejaký bizár.
0: No tak sa spýtaj, som tu pre teba.
1: No jak to stíháte?
0: No to je ťažké, no. Ne, lebo proste každý víkend je nejaká party, vieš, ale zároveň každý z tých partnerov má nejaké svoje potreby, akože aj emočné, jeden má rád divadlo, druhý saunu, proste ty sa nezastavíš, no, ty beháš z divadla do sauny.
1: Hezky, tak si zasnela, no. Seš pořád single a jdeme dál.
0: Jo, ideme ďalej.
1: Jaký sú pravidla na swingers?
0: Ešte som chcela teda povedať tie ostatné varianty, ale poďme na pravidla na swingers. Pravidla na swingers sú také, že sa tam nechodí teda v plachte s dierami na oči a ďalšie pravidlá sú.
1: No ale pozor, ten dress code, u toho se zastavím, to je velmi důležitý. Tam nemůžeš přijít jako vandrák. Tak jak dneska jsi oblečená, tak kdyby si neměla to tílko pod tím, tak je to docela dobrý start. No. Lidi by měli chodit elegantně, mělo by tam být kreativní spodní prádlo.
0: Já ti povím, co jsem zjistila z mého researchu. Jsou akcie, kde chodíš vysloveně elegantně, to znamená aj vo večernej robe napríklad. To sú také všelijaké akcie, ktoré sa konajú na šato. Hej, už ten, že to vieš, že keď ideš do šato...
1: Šato úplne sa mne vyžiznilo, ak som nechceš šato.
0: Tak si nemôžeš dať rifle. Nikto nechodí do šato v rifliach. Takže si oblečieš nejakú ako... buď black tie, alebo nejakú večernú rolu. Proste ideš vyslovene elegantne oblečený, ale nie vyzývalo.
1: Ale pod tým nemôžeš mít slipy. Pod tým musíš mít ešte kreatívne spodní prádlo.
0: Pokud
1: si očakávaš, že v určitý moment toho večera...
0: To je ešte stále jedno, lebo aj na to šato sa môžeš prísť iba elegantne zabaviť a pozerať sa. Mm-hmm. Ale sú potom tematické akcie, kde sa vyslovene chodí viac naked, dalo by sa povedať, ako oblečený. A tam už sa nosia všelijaké také obojky, všelijaké
1: popruhy,
0: také pásiky,
1: postroje.
0: Popruhy, postroje, presne tak. A k tomu doladíš samozrejme nejaké ako topánočky a v zimných mesiacoch šálik. V podstate.
1: Takže, a palčáky.
0: Palčáky. Ale napríklad sú také rôzne, ako keby aj historicky ladené akcie. Egypt napríklad.
1: No tak to je zajímavé.
0: Norme, ty by si išiel ako Tutanchamon a ja ako Nefertiti.
1: Ja by si ako mumie. Ja by si zavázal dva za papíru.
0: To už je zabrané. Keďže ja idem v tej plachte.
1: Takže mi až sa potkal na swingers party, tak tam budeš ako duch a ja tam budu ako mumie. To bude výborný. Myslím si, že sa hodne užijem ten večer.
0: Ale jediný dva budeme vedieť, kto je kto.
1: No. Takže dress code je dôležitá vec. Dôležitá je také hygiena a nejaká čistota. Spousta lidí totiž si myslí, že je zároveň takový mýtus, že to sú vlastne hrozný prasat a tam po sobě lezu.
0: Je to extrémny mýtus.
1: Je to extrémny mýtus.
0: Ejakulát.
1: Vlastne jakoby víc dezinfekční prostor už jenom nemocnice. Než swingers klub. Fakt tam všechno, dokonce jsem slyšel, nezažil jsem, fakt jsem tam nebyl nikdy, slyšel jsem, že tam dokonce
0: stojí... Počuť, já vieme.
1: Ne, brigádice, pracovníci, nebo brigádnici.
0: Ty nemajú čo upratovat, tam je tak čisto.
1: Ne, oni čekají normálně u těch postelí a jakmile tam někdo dosouloží, tak oni to semeno hnedka utřou.
0: Aha.
1: No hnedka se ne to, ale nevytřou to, ne, opravdu tam jsou lidi speciálně jako na úklid.
0: Dobré.
1: No, jsou tam sprchy, že jo, k dispozici, jsou tam potom výřivky, prostě ty lidi dbají na tu hygienu výrazně.
0: Hygiena je jedna věc a bezpečí je druhá věc, takže všade, aspoň tak jsem se teda samozřejmě v odborné literatuře dočítala, jsou přítomné prezervativy a lubrikačné gely.
1: Jo.
0: To je dôležité povedať.
1: Áno, áno.
0: Lebo podľa mňa ten ejakulát, ako si to ty spomínal, že sa tam hneď mopuje, podľa mňa sa nemá ako na tú zem veľmi dostať, lebo keď máš ten prezervatív stále, že skôr sú to nejaké lubrikačné gely rozlietal, alebo tak, ne?
1: Ja neviem, prapôvod tých tekutín neviem, ale proste, dobře, tak nechme to ako tekutiny, když sa objeví tekutina, hned je tam pracovník, ktorý utře. Což je hezký. Chtěl bych mít takovou brigádu. A ještě jsem chtěl říct, že je důležitá taky diskrétnost, že to jsou akce, kde se zabaví telefony na vstupu, nebo se přelepujou, nebo se přelepujou foťáky na těch telefonech, aby z toho nemohly vzniknout žádný záznamy. A taky je zlatý pravidlo, to, co se tam stane, tak tam zůstává.
0: To je ten důvod.
1: Tam můžeš potkat prostě spoustu politiků, primátorů, biznismenů, chodí tam různý. To je další věc, že lidi si
0: říkají... tam například chodí.
1: No jasně.
0: No tak oblečené jsme, pravidla hygiena a bezpečnost, pravidla souhlasu, to je vlastně nejdůležitější pravidlo v tom swingersku.
1: To bych zapomněl.
0: No, ještě, že ma tu máš. Takže prosím tě, co je úplně nejdůležitější, je, že keď za někým přijdeš a oslovíš ho na nějaký typ interakce, na rozhovor, na intimné akcie, na koitus, na to, aby sa pozeral, alebo na to, aby bol pozeraný, a on ťa odmietne, tak to není, prosím vás, korporátna feedback session. Hej, nebudem sa dopýtavať, prečo a čo ťa k tomu viedlo a aké si mal motivácie, aké si mal strachy. Keď ťa niekto odmietne, tak proste prehltneš tú slinu horkosti, ako sa vraví.
1: Ale poďakuješ.
0: Poďakuješ, môžeš poďakovať za
1: feedback. Ďakujem, že nechceš. Užíš si to. No.
0: No, tak to je pro silnější povahy, ale...
1: Já právě mám taky podezření, že já bych děkoval každému. Já právě si myslím, že by jako mě to bez toho nevycházelo.
0: Nevím, musíš to vyzkoušet, já ti to nevím. A proč si to myslíš, to se podceňuješ? Hmm. Ako vizuál podceňuješ, alebo vnútro? Albo kedy
1: právě dál je? Kombinace. No, tak můžeme na ty mýty nejčastější.
0: No, tak ještě to má další pravidla, pojďme na ty mýty.
1: Já vím, ale my nevysláme dvě hodiny, zájemná ještě nejkdy tetračil, víš.
0: Snad nám to predlžia do budoucí epizody.
1: No.
0: Tak pojď na ty mýty.
1: A tak nejčastější mýty já to beru tak, že všichni tam mají sex s každým, že to se právě říká, že lidi říkají, ty, co to nezaděli, říkají, hele, swingers party, to je jedna velká prasárna, tam to dělá každý s každým, prostě to je něco hrozný, no, ale naopak.
0: No, naopak. Ty, co to zažili, hovorí, že nikdo s nikým. Že tam ťažko vlastne nájsť pár, ktorý by mal koitus.
1: No, tak to netuším, ale taký dobrý
0: spot. No, není to proste samozrejme, že to není tak, ako si predstavuješ proste z tých seriálov a filmov, že sú to jedny veľké orgie. Tam proste musíš s tými ľuďmi nadviazať nejaký vzťah, chvíľu čakáš na drink, potom dávaš zo seba dole tú plachtu s tými očami. Proste to má všetko samozrejme nejaký, musíš sa oťukať, chvíľku sa pozeráš, to je proste... Ja si to predstavujem tak, že to je zážitkový večer. Nie, že tam prídem, vyzlečiem sa a začnem proste bez hlavy koitus s 25 ľuďmi naraz. No ale aby to nebolo iba o dohadoch, tak ma vlastne napadlo, že dneska na našom Instagrame vyšiel post práve o jednom politikovi, ktorý chce na radnici organizovať swingers parties.
1: Ten Instagram je Love is on the air, potrží to podcast, kdyby to někdo náhodou hledal. A je to teda Němec, což mě mrzí, protože kdyby to bylo v Česku, tak se zastavím.
0: Áno, ale zároveň má šancu, pretože v Nemecku teraz boli voľby, áno, menia sa pomery, takže dá sa to nastaviť ponovom. Nová doba.
1: Ještě jeden mýt, co chci jako vyvrátit, je, že tam jsou lidi pod silným vlivem alkoholu nebo nějakých psychotropních látek, jo. To za prvé by tě tam vyhodili z toho podniku. Samozřejmě nějaký dobrý drinčík tam dáš, jsou tam dobrý kvalitní bary, nejsou tak dobrý jako bar u Zeleného stromu samozřejmě.
0: To není žádný.
1: Ale kdybys tam byla úplně jako pod obraz, tak tam prostě, tak tě tam nenechají.
0: Samozřejmě, můžeš být trošičku líznutý, jak se hovorí, do nálady, ale určitě tam nemůžeš vyzerať jako nějaká troska, která obťažuje právě druhých účastníků albo účastničky toho swingu. Schoolu. Čo sa smeješ, je to tak? No tak lebo samozrejme, keď si pod vplyvom alkoholu alebo nejakých omamných látok a prekurzorov, ťažko budeš dodržiavať všetky tie pravidlá, ktoré sú tam stanovené. Dôkazom toho, že už si tuto v televízore a v televízii robíme tzv. Konexie, je aj to, že sme si vymysleli pre Moniku

0: moderátorku Naked Attraction trošku kulehu. Mm-hmm. V čem spočívá ta kuleha?
1: Nevím, co to je kuleha, ale je to taková challenge, že v každé epizodě musí nenápadně zmínit takové slangové označení, buď to pro penis nebo pro vulvu. Mm-hmm. Dneska je to označení...
2: Takže dneska budu ženský rozmnožovací pohlavní orgán aspoň jednou nazývat branka.
1: Branka.
0: Držíme palce.
1: Na tu branku, tak ty, já se nemůžu dočkat.
0: No tak pojďme rovno na prvou epizodu.
1: Ještě první byla se mnou.
0: No tak prvou nahu, myslím.
1: Jdeme na to. Hezky se bavte.
0: A uvidíte se.
1: Pa.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: No. Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už za chvíli na Očku.
2: Budeš to prostě milovat.
7: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
8: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
9: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
10: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
16: Je.
17: Řekni heslo.
18: Opávia.
19: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
20: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Seznamovat se bude masér Lukáš Berouna.
2: Každá žena má svoje kouzlo, i když je silnější.
3: Kozy.
2: A mě je těžký nežádlit.
3: Vem si mě, vážně.
2: Já ho mám přirozeně takovýho hezkýho. To rozjedem.
1: Online seznamky jsou plné fejkových profilů a AI avataři vás můžou uzavřít do imaginárních vztahů.
2: Tak mi to zvedněte.
4: To jo. To je zážitek, opravdu.
5: Dobře to začíná.
6: Dneska jsou tady samý krásný zadky.
1: Nepodléhejme nereálným identitám, jakkoliv dokonalým.
4: No, trošku pocit, jsi červený.
7: No, trošku jo, ty bláho.
8: Krása není důležitá, co je vovnitř je důležité.
1: Odhalíte z příběhu našeho těla, jací doopravdy jsme.
4: Wow.
7: Já si kochám.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Tady se seznamují skuteční lidé na základě fyzické přitažlivosti. Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazi. Druhá sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko je tady a taky jsem tu já, Monika Tymková. Tak pojďme někoho seznámit. Chce to hodně přitažlivosti. Taky velkou dávku sympatie. A kdo si dneska namixuje tenhle koktejl, který si potom u nás v baru taky vypije?
2: Ahoj, já jsem Lukáš, jsem z Berouna. Přihlásil jsem se, protože jsem chtěl poznat něco novýho. Mám rád spontánní akce, mám rád překvapení, rád jezdím na kole, rád poslouchám hudbu, miluju festáky, miluju lidi, dělám masáže. A jsem člověk, který hodně dá na tu energii. Přišel jsem si sem najít ženu, ale rád experimentuju. Třeba mě tady něco překvapí. Nejvíce těším na to, až se zvednou ty boxy. Až se odhalí a já budu překvapen, koho tam uvidím.
4: Lukáši, ty jsi tady měl být už minulý rok, viď?
2: Ano, měl.
4: Proč jsi tady nebyl minulý rok?
2: Pro mě srazilo auto na motorce a pak jsem vlastně se začal znovu učit chodit a půl roku jsem ležel v nemocnici na LDNce, no.
4: Ty jo, mám musí kůže, když to říkáš.
2: Bylo to těžký, ale zvládl jsem to. Chodím, naštěstí.
4: Taky jsi byl už ženatej?
2: Jo, byli jsme spolu 4 roky, no 2 roky manžele a zjistili jsme, že to není ono. Děti nejsou z toho, ale život je dál.
4: Hele, co ty a swingers?
2: Jo, miluju je.
4: Jako jak vlastně jde manželství ruku v ruce jako se swingers, s dvouma, se třema, se 4 holkama?
2: Ne, protože já bych třeba klasickou polyamory nemohl mít, že bychom si každý jako šli svým a pak si večer o tom vypravili. Já mám rád společné zážitky.
4: Já si totiž myslím, že tady v jedné z těch 5 barev by i mohl být ten člověk.
2: To by bylo skvělý.
4: Tady v každém boxu je někdo, kdo má něco, co ty řekl, že tě přitahuje, nebo bere, nebo se ti líbí.
2: Tak to bude těžký si vybrat.
4: My ti je budeme od spodu postupně ukazovat. Ty budeš nasyťovat, když to nebudeš cítit, pošleš toho člověka domů. Až ti tady zůstanou poslední 2 lidi, kteří půjdou do finále a rozhodneš se, s kým půjdeš na oblečené rande. Jsi ready?
2: Můžeme, no.
4: Tak si to řekni, Lukáši.
2: Tak mi to zvedněte.

0: Wow.
1: Boží.
2: Tak začneme od červený.
3: Dobře. Tak co červený box?
2: Je krásný. Krásně holá.
3: To máš rád?
2: Mhm. Je nádherná.
3: Mhm.
2: Krásný nohy.
3: A i se ti tak jako hezky nakrucuje.
2: Právě, je taková netrpělivá, asi nervózní.
3: Ale jak říkáš vulvě?
2: No, všelijak.
3: Jak, co ti tak jako první napadá? Já nevím, třeba branka? Řekl by si vulvě branka?
2: Ne, pipinka.
3: Pipinka, to je hezký.
2: Mafínek. Prostě jaký mafínek.
3: Dobře, tak mi ten mafínek nějak popiš.
2: Je krásný, krásně zavřená, taková plná, taková prostě mafínek. Já nemám slov, já jsem tak zaražen.
3: Dobrý, tak jdeme k další.

0: filmu a tam se doufám rozmluvíš.
1: Jo, rozmluvím.
0: To zase bude krásný, ale my chceme detaily. Ne,
1: nádherná čárka. Taky decentní, tady mě to vůbec jako nevadí, že tam je ta čárka, prostě k ní to patří, sluší to.
0: Navíc tady jsou nechty nalakovaný.
1: Ano, odvážný, to bude dráždivý, trošku do špičky možná i koukám, takže dobrý na škrábání. Moje jaká podle mě trochu dominantnější slečna.
0: No a ty jsi co?
1: Já jsem dominantní, jo. Takže potřebuji nějakou submisivní slečnu.
0: Dobře, tak jdeme dál. Co ukrývá nebo už odkrývá fialový box?
1: Myslím, že tady fialový boxík je trošku starší, ale mě to nevadí. Všechno mě baví.
0: Takový lidi tady máme nejradši. Dobře, fialový box. Tetování žádný?
1: To nevadí, to se dodělá. Může být tetování?
0: Může dobrý. Být. Mm-hmm. Dobrý. Tak fialový box, super. Teď tady máme ten modrý, což je takový jako překvapení pro tebe.
1: Nacínovej, krásnej chlap.
0: Aha. Máš zkušenosti s chlapama?
1: Jako třeba trojky, dvoj, čtyřky, jakože, tak jako nemám s tím. Nevadí mi, když se ty chlapy o sebe třou, ty penisy, to mi vůbec jako nevadí.
0: Takže kdyby to bylo jako jeden na jednoho, to jsi ještě neskoušel?
1: S tím ještě nemám zkušenost. I nahoře to má hezký, jaký to strniště.
0: Co obřízka? Máš obřízku ty?
1: Já ne, nemám, já ho mám přirozeně takovýho hezkýho.
0: Máš nějaký piercing?
1: Penisu. Už rok o tom uvažu, ale teď v listopadu budu. Mm-hmm. No a tu apalungu vlastně skrz na skrz trubici jenom.
0: Ale víš o tom, že když pak čuráš, tak čuráš
1: do všichni. To bude fontána.
0: Dobře, tak tady jsme, myslím, vytěžili maximum, jak o tobě, tak o modrém boxu. A jdem k našemu poslednímu žlutému boxíku.
1: Tady je krásně tetovaná žena. Kočička, tam úplně na tebe kouká, vidíš to?
0: Úplně.
1: Taky to, vem si mě. Krásný tetování, krásná žena, upravená nahoře, aha, schovaná, takže překvapení.
0: Máš nějaký problém třeba s tvarama, když je někdo jakoby víc
1: silnější? No. Každá žena má svoje kouzlo, i když je silnější. Když to umí nosit, tak je to úplně skvělé.
0: Hrudníky ti ještě neukážeme, ale ještě ti můžeme ukázat jednu věc. A to jsou zadky.
1: Jo. Ano.
0: Dobře.
1: Můžu já říct?
0: No tak si to řekni, otoč si.
1: Dámy a páne, můžu poprosit otočení ukázat zadečku?

0: Je. Máte krásný zadečky.
1: Mm-hmm.
0: Všichni.
1: A který se ti líbí nejvíc?
0: Červený. Mm-hmm. Jak se tam hezky nakrucuje.
1: Mm-hmm. Ten se ti úplně vystavuje.
0: Ano.
1: Mm-hmm.
0: Zeleným dlouhé vlasy.
1: Aha.
0: Jsou až na zadek, takže za co tahat. Takže skvělý.
2: Už ve starověku byly dlouhé, bujné vlasy považovány za symbol krásy. Řecká bohyně lásky Afrodita je například často zobrazována s dlouhými, splývavými vlasy. I dnes 82% mužů souhlasí s tím, že dlouhé vlasy hrají významnou roli v tom, zda považují ženu za atraktivní. Jeden experiment navíc ukázal, že muži jsou dvakrát častěji galantní k ženám s dlouhými vlasy, než k těm s krátkými.
0: Fialovej, taky krásný zadek. A i když je starší, taky vidí, že se udržuje. Modrý, skvělý, ani zadek není moc chlupatej, tak akorát. Pohled na svět, žlutej. Překvapilo prasátko, to je taky nádherný. Zadek taky krásný. Tetování nádherný.
1: Tak vás poprosím, otočte se nám zpátky. Moc děkujeme. A ještě předtím, než budeš muset někoho poslat domů, proč ten vztah s tou ženou nevyšel?
0: No, protože žena začala hodně žárlit a ono na mě je těžký nežárlit, protože okolo mě se točí hodně žen a jakože kamarádek a nešlo to vysvětlit.
1: A víš, to je těžký?
0: Co?
1: To, že se teď musíš rozhodnout, koho pošleš domů. To je taky těžký.
0: To je těžký, protože jsou všichni krásný.
1: Hmm.
0: Je to těžký.
1: Je, no.
0: Tyvado. Takže vyřadím.
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
6: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
8: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
11: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
12: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.
13: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
15: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
16: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
17: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
18: Na Vinted může být všechno znova nové.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
18: Ahoj, Sáro.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
21: Je. Řekni heslo.
22: Opavia.
23: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
24: Mm.
0: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Ostřice. Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
6: Právě teď sledujete Naked Attraction Česko a Slovensko a už za chvilku se bude muset Lukáš rozhodnout, jestli pošle pryč jednu ze čtyř slečen, nebo se vzdá experimentu s jediným mužem.
7: Takže vyřadím modrý box.
8: Lukáši, my jsme ti tady dali jedinečnou šanci, že si dneska prostě zkusíš jeden na jednoho a ty to nevyužiješ?
7: Já vím, já třeba se někdy potkáme na nějaký akci swingers a třeba si dáme jeden, dva jeden, ale dneska přednost dám ženám. Aha. A třeba ho k sobě někdy přizveme.
8: Dobře, a já ti něco řeknu.
7: Ano.
8: I kdybyste se potkali na swingers, tak ty ho nepoznáš.
7: Jak to?
8: Protože já ti ho neukážu. Jestli ho teď pošleš domů, já ti ho neukážu.
7: To nemá?
8: Já zhasnu.
7: Já si budu pamatovat spodek, to stačí. To nezapomeneš.
8: Myslíš, že?
7: Ano, to chytnu, přesně, a budu vědět, že je to on.
8: Vypadá to, že jsi rozhodnutý. V tom případě poprosím, abyste zhasli světla tady u nás v Naked Studio. A poprosíme, aby modrý box potichu odešel.
7: Tak papa, tajemnej.
8: Tak pokud dáváš přednost ženám, tak by bylo asi ode mě hezký, kdybych ti ukázala i další část jejich těl.
7: Ano.
8: Co prsíčka, jak mají být velký?
7: Taky akorát do ruky.
8: Do ruky?
7: Takový. No, tak. Já mám velký ruce, že jo?
8: Jak je to v tom filmu? Tak, tak, spíš
7: kozy,
8: tak.
7: Kozy.
8: A když je to tak, tak je to taky dobrý?
7: Jo, s ním se dá dobře hrát.
8: Že jo, no, materiálu.
7: No.
8: Dobře, tak pojďme Lukášovi odkrýt zbytek toho osmého světadílu. Boxy nahoru.

0: Tak zase postupně. Předtím jsi začínal u červeného, tak pojď do žlutého.
1: Nádherná žena. Velký krásný prsa, plný prsa. Je s čím si hrát. Nějaký ornament nebo něco pod prsama má schovaný, taky takový tajemství, taky dlouhý vlasy, tak je za co ta tahat.
0: Zrzavý, ne?
1: Zrzavý, no.
0: Měl jsi někdy zrzavou?
1: Zrzavý jsou divoký.
0: Žlutej boxy, jsi divoká.
1: To je dobře.
0: Tak, fialový box.
1: Hezký tělo.
0: Vypadá na jizvičku, vidíš to?
1: No.
0: Možná.
1: To bude možná po císaři. Po císaři jizvička. Aha.
0: Takže má děti?
1: Má děti. Děti mám rád, jakože ven chodíš s nima a všechno. Hezká žena. Velký dvorce. Ježíš, to by se žužlalo.
0: Tak zelenej, pojď. Zelenej box.
1: Zelenej box. Tak srdíčko, hezký prsa, takový pevný, udržovaný. No, malý dvorce, velký bradavky. Přemýšlím, jestli třeba, jestli jsou svoje prsa, nebo jestli jsou jako dodělaný, víš?
0: Zeptej se.
1: Svoje prsa? Hustý, tak krásný.
0: Co postoj?
2: Plný prsa.
1: Vzpřímená, věří si, sportuješ nějak? Super.
0: Box dělá, víš?
2: No, vypadá to tak možná.
1: Já ne,

0: Z čeho můžeš mít takhle pevný prsa?
1: A břicho má pevný.
0: No.
1: Tak zkus něco odtypnout.
0: Děláš nějaký bojový sport? Jo, tak tam dostanu přes pusu.
1: Tak snad nebude žádlivá.
0: Ne, snad ne.
1: Tak pojď.
0: To je taky krásná žena, znamínka nádherný, krásný prsa, velký dvorce, velký bradavky.
1: Břicho krásný.
0: Nádherný.
1: Taky vypadá, že sportuje.
0: Sportuješ? Fitko? Ideál, ideál.
1: Vlasy.
0: Skvělá barva, taková kaštanově červená, nádherná, kudrnatá, to je hezký. A tetování vidím. Jsi malinký.
1: Dobře, viděl jsi všechno. Já pro tebe...
0: Máš zase špatnou zprávu?
1: Ne.
0: Já jsem se lidi, že musím vyřazovat.
1: Já ti dám dárek teď takovej.
0: Jaký?
1: Já ti dovolím ke každému boxu jít a nacítit si tu energii. A budeme se muset nejprve zeptat, jestli i ženy se ti chtějí dotknout. Pokud ti to dovolí, tak si jich můžeš i dotknout dlaněma nebo prstem.
0: Já nastavím prsty a je dám... Jestli žena se chce dotknout nebo nechce.
1: Dobře.
0: Dám jim volbu.
1: Žádný hmatání.
0: Ne, jenom nastavím ruce a chce mě dotknout. Ano.
1: Tak jo. Tak kde chci začít?
0: U žlutýho boxu.

0: Silný zážitek, hodně silný zážitek. Žlutý box, hodně energie, hodně energie.
1: Aha.
0: Krásný energie. Fialový box taky energii. Pevný stisk. Zelený box.
1: Se zdráhal,
0: no. Bylo to jenom jako takový letmý.
1: A teď máš na tajemství, ne?
0: Mám, no. A červený box. Úžasný. Ruce jemný.
1: Přistoupila blíž, viď?
0: Ano, já jsem úplně překvapen a mile překvapen.
1: K dárek jsem ti dala, ale jelikož tady děláme metodu cukrabič.
0: Já vím, už zase.
1: Tak udělám a ty mi řekneš, koho pošleme se svojí energií dělat radost někomu jinému.
0: Tak zelený.
1: Dobře, tak poprosím zelený box. Pojď, Barborko, za mnou. Barbora je z Prahy, je to divadelní performerka a je 42.
0: Ahoj. Jsi krásná.
2: Děkuji.
1: Baru, vy jste si tu energii nechala pro sebe.
2: Jsem se zdráhala.
1: Mm-hmm. Chcete se nějak obejmout ještě, nebo si tu energii chcete nechat pro sebe?
2: Tak ahoj.
1: Mějte se krásně a tady tou cestou. Naschle, děkujem.
0: Ahoj.
2: Celkově natáčení bylo velmi příjemné, tak relaxační. V boxu jsem se cítila dobře, líbilo se mi na něm tetování. Je vyšší než já, tak to mám taky ráda. No, ale škoda, že se mě nevybral. Třeba by to vyšlo.
1: Chceš to vidět všechno už?
0: Ano.
1: Ano, dobře.
0: Ano.
1: Tak si to zase zkus.
0: Tak to rozjedem. Boxy nahoru.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé. 18.

0: nádherné ženy. Usměvává žena, mm-hmm. hezké upravené vlasy, krásné oči.
1: Co barva vlasů?
0: Hezká, úplně super. A Mikado, strašně to sluší, to Mikado, jako krásně. Jako.
1: Co žlutej box?
0: Krásná, piercing, úžasný, já taky malinko piercingu. Krásný vlasy, krásný, hezký vlasy zrzavý, nádherná žena. A tady pozitivní, úžasná, usměvová slečna. Tetování z obou stran už vidím, takový decentní, malinký, nádherný tělo, nádherná žena.
1: Dobře, tak já ti to ještě trošku usnadním. Můžeš položit svoji otázku a každá slečna ti postupně odpoví.
0: Jestli je slečna v postelových hrátkách dominantní nebo submisivní nebo switch?
2: V posteli jsem submisivní.
0: Děkuju.
1: A nevadilo by vám asi třeba switchnout nebo je jenom submisivita?
2: Switchnout mi nevadí, ale preferuju submisivitu.
1: Co fialový box?
3: Posteli jsem submisivní a jenom submisivní.
4: Já jsem taky submisivní, ale byla jsem ve vztahu, kde jsem byla switch a nevadilo by mě to.
1: No, tak pojď.
0: Už zase?

0: Fialovou.
1: Tak jo, tak poprosím, pojďte za mnou. Veronice je přes 40, je to kuchařka a je z Prahy. Tak Veroniko, moc děkujeme, že jste tady byla.
2: Děkuju.
1: Vážíme se
0: toho. Ahoj.
3: Děkuju.
4: Ve studiu to pro mě bylo velice příjemné. Všichni byli hrozně milí. Lukáš na mě působil velice charismaticky, příjemně. K nahotě mám velice kladný vztah. Na svém těle mám ráda asi úsměv. To bude asi možná to nejvíc, co mě vystihuje. Divákům bych vzkázala, aby se určitě přihlásili a neváhali.
1: Máš tady dvě poslední ženy, což znamená jediné. Ty víš co, ne?
0: Ne.
1: No, že půjdeš a slečeš se.
0: Jo, aha, no, tak jo.
1: Tak utíkej.
0: Jo, tak já běžím.
1: Tak běž.
0: Jo, tak jo, tak já jdu.
1: Celý.
5: Lukáš si do nahého finále vybral dvě zrsky. 35-letou Veroniku a 25-letou Taru, se kterou budeš chtít prožít vášnivé rande.
1: A holky, jste obě teda moc krásný. Obě přesně jste zrzavý, takový plný ohně a života. Doufám, že budete takhle ohnivý a plný života i teď, protože já vás poprosím, abyste se navzájem pochválili.
2: Já miluju hrozně tetování, ale bohužel kvůli práci tak sama ho moc nemůžu mít, takže velice obdivuju, jak je to různorodý a samozřejmě prsíčka, takové asi jako, když je za co chytit, tak a ty vlásky taky nádhera.
1: Veru, co se ti líbí na Taře?
2: Má krásný úsměv, moc hezký oči a moc se mi líbí takhle to nenápadný tetování na hrudníku. A krásný klíční kosti. To je, mám na ženách moc ráda.
1: Já čeku, já taky. Ježiš, já tuhle část tak miluji. Jste připravený na Lukáše?
2: Ano, moc se těšíme.
1: Lukáši,
6: ano.
1: Tady po tobě touží dvě ohnivé dívky, tak pojď.
6: Běží.
5: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
7: E-kondomy.
5: E-kondomy.cz. Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
8: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
14: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
15: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
16: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
18: Je.
19: Řekni heslo.
20: Opavia.
3: Mini zvyky po našem? Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
10: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
11: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
18: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.

0: tradice. Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textíly. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
6: Nejde elektřina.
5: Zaplatíme vám novou. Innogy.
7: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
8: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 000 korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.

Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhodobé

0: soutěž o Philips One Blade Intimate.
1: One Blade Naked. Už za chvíli na Očku.
2: Osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Z pěti boxů si Lukáš nechal dvě žhavý holky. A ačkoliv má rád swingers, dál si může nechat jenom jednu z nich.
4: Ty fakt běžíš.
5: Ahoj.
4: Veronika.
5: Těší mě Lukáš.
6: Taky.
4: Tara.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Ahoj.
6: Těší mě.
4: Tara.
5: Vy jste krásný.
7: Já se kochám kérkama a myslím si, že mi prozrazují o Lukášovi víc, než sám prozradil doteď.
4: Co ti prozrazují?
7: Že má rád šibary, že má rád spanky.
4: Že rád grilluje.
7: No. Přesně. No, to je krásný, to je úplně galerie.
6: Já jsem se taky koukala na to tetování, to se mi moc líbí. A hlavně ty ženy tam, to je fakt krása. Ale jsou trošku slepá, takže se mi...
5: To nevadí.
6: Nemůžu zaostřit pořádně. Pojď za mnou. No, tady tohle se mi líbí a to je tohle. A celkově, jak je to abstraktní, moc krásný, moc
5: děkuji.
6: Krásný. Jak se vám líbí Lukášův penis předtím, než si jeho propíchne.
5: A bude z jeho fotána.
7: Spíš než penis, tak mě zaujalo to srdíčko vyholené.
5: Ty jsi z toho všimla. No to je úžasný.
7: Yeah. A jinak penis hezký.
4: Taro, co ty a Lukášův penis?
6: A ty, já bych musela posoudit asi...
5: Mám jí blíž?
6: Takhle to posoudit úplně neumím, ale spíš mě zaujalo ty koule. Mně se moc líbí, když to pleská.
5: Jo, to...
4: Hele, srandy bylo...
5: Já vím, zase se musím rozhodovat.
4: Na rande jenom jednu.
5: Já vím. Na rande si beru tar.
4: Dobře.
6: Juhu.
4: Veru, děkujeme.
5: Chceš se obejmout?
6: Můžem.
5: Jo, budem nahý těla na sobě.
4: Já už nemluvím,
5: kde to ke mně. Ahoj. Moc rád jsem tě viděl a pozval.
6: Taky.
5: To máš skvělé energii.
6: Děkuji moc a já myslím, že se ještě potkám.
5: Já doufám. Pa, pa, ahoj.
7: Ve studiu to bylo moc příjemný, všichni okolo byli nápomocní a byli strašně super. Lukáš byl moc sympatický, myslím si, že toho máme opravdu spoustu společného, ale hold si vybral jinak. Moc jsem nečekala, že bych se dostala do finále. K nahotě mám velmi pozitivní vztah, přijde mi naprosto přirozená. Do pořadu jsem se přihlásila, protože jsem chtěla ukázat, že i my větší holky můžeme mít sebevědomí a můžeme svou tloušťku krásně nosit. Do Naked Attraction bych se klidně přihlásila znovu, protože si myslím, že život přináší různé příležitosti.
5: Ahoj.
4: Teď jdete na oblečení rande.
5: Škoda. Oh. Můžeme jít nahatý? Já vím, až
4: ty
5: večer.
4: Můžete se chytnout za ruce, nebo můžeš staru, já nevím, dělejte si, co chcete. Je to tvůj styl.
6: Zkus tu do nám.
5: Tak to nevadí, já tě zavřeju.
4: Jsem nervózní.
5: To bude dobrý.
4: A běžte už.
5: Ahoj. Rozhodování bylo hodně těžký, protože tam byly krásné ženy. A krásný muž. Vybral jsem si podle její energie, jak se smála pak na konci, jaký má vlasy, oči. Vybral jsem si skvěle. Na rande se těším úplně strašně moc. Úplně wow, těším se. Prostě to bude to skvělý.
8: Teda výhru jsem nečekala. Přála jsem to trošičku Verče. Asi tak mělo být. Na rande se těším moc, jsem zvědavá a malinko nervózní, ale Lukáš, vypadá, že je úplně v pohodě, úplně zlatíčko, takže jsem moc ráda vlastně, že se s ním můžu poznat a že dostala jsem takovou výjimečnou šanci.
5: Ahoj.
6: No, čau.
5: Ahoj. Slyšej ti to?
6: Děkuji, to mě taky.
5: Přichází, vidím, je krásná, líbí se mi zářícní ta energie a jsem koukal, máš krásnou podprsem.

0: Je mě hrozně sympatický, hrozně se hezky usmívá.
1: Tyjo, já bych si dala ten mozkový mýl.
2: Jsem ten Ginger Ranger. Děkuju moc.
0: Ginger Ranger, to je dobrý jméno.
2: To patří ke mně. Mám pro tebe malý překvapení.
0: Má.
2: Jo.
0: Když já miluju překvapení, tak...
2: Je to takový malý, bláznivý, barevný jako já.
0: Ježišmarja. Oh, můj bože.
2: Zní věza, že je prostě takový ten sex appeal krásnej. Tak na zdraví.
0: Na zdraví. Já jsem to dostala v takovém hrníčku.
2: No, máš krásné.
0: Cítím z něho hrozně dobrou energii.
2: A odkud jsi jinak jako? Morava?
0: Ano, slyšel jsem.
2: To je nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já miluju moravské ženy.
0: Jo, no tak.
2: A práci děláš teda?
0: Já fitím. Ano.
2: To je krásný.
0: No, dobře.
2: Jako akty, anebo?
0: No.
2: Nebo, neboj se, měl mi říct cokoliv, já neuteču. Takže ty jsi focena.
0: Ano, ano.
2: Aha, ano. Fotomodelka. Je fotomodelka a myslím si, že to není problém. No a chodíš na různý akce třeba, nebo třeba jako swingers, nebo na alterno, jestli znáš?
0: Jo, na swingers, hele, jsem byla, mám to zažité.
2: A já mám dneska dva lístky, a kdyby si chtěla?
0: Jako, láká mě to. Přemýšlím o tom, ale ještě nevím, jestli mu řeknu ano nebo ne.
2: Já jsem to 12 let dělal kuchaře.
0: Super.
2: No, jo, mě baví vaření. Teď už teda doma.
0: Lukáš je kuchař. Já teda sice umím vařit, ale ráda bych si něco určitě přiučila.
2: Cestování. Takže,
0: Právě proto dělám tady tu práci, protože já furt někde lítám jenom.
2: Cestovali bychom spolu, užívali bychom si spolu. Já jsem vlastně při kuchařině jsem dělal v Itálii. Tři měsíce při škole vždycky. Tam je to taky, sí, senora, grazie, perfecto, bravo, bravo.
0: Takže pomalu, ale jistě se nějaký základy učím španělsky. No a mluvíš nějakýma jinýma jazykama ještě?
2: No, francouzsky.
0: Wow.
2: No, ale jenom jako, tak jasně. Pojď. Já tě držím. Neboj.
0: No pozor. Zaskrčil trošku. Podrž si mě, jinak já ti uteču.
2: Ne, ale volnost ti dám, neboj. Sedli jsme si hodně, je to právě až zajímavý, jak vlastně tento pořad dokáže ty lidi fakt jako spojit. No a ty masáže máš ráda?
0: Masáže miluju.
2: Čím víc vlastně spolu mluvíme, tak mě tím víc překvapuje, že jsme stejný. No, já takže, jaké máš plány na večer? Ne. Šla by si se mnou na akci?
0: Já nevím, jakože láká mě to. Jsem z toho úplně zmatená, jako upřímně, já jsem z toho v šoku. Kolik bys mě vyzvednul?
2: 9.
0: 9?
2: Tak pojď. To nebylo skvělý, úžasný a hodně dotekový, hodně pozitivní a hodně energie.
0: Já jsem si to velice užila a hrozně si mě překvapil.
2: Ty mě moc, protože jsme strašně moc stejný a krásný a líbí se mi to tvoje okecávání.
0: Já jsem zbyl červená.
2: Jsem zvědavý, jak nám to půjde dál.
0: Já
2: doufám, že to půjde dobře.
0: No, já taky doufám, že nestratíme kontakt.
2: Ahoj, zdravíme Dejky. Jak se daří? Nám skvěle. Zrovna si užíváme wellness.
3: Na zdraví.
2: Na vaše, na naše.
0: Ano.
2: Jsme pořád v kontaktu. Domluvili jsme se, že budeme kamarádi. A necháváme tomu volný průběh. Uvidíme, co bude dál. Tak všechny pozdravujeme. Užívejte taky. A máme vás rádi. Ahoj.
4: Příště uvidíte. Kamila to měla v životě bohužel těžké. A jednoduché to pro ní nebude ani při výběru nového partnera.
5: Ale kdyby byl chlap trošku žárlivý.
6: Ano, to si přeju. Vlasy super, Ježka, jako já. Já můžu trošku zlobit. To nejsou kuličky.
5: Pořádně velký koule.
6: 3, 2, 1, šup.
4: Už za týden v Naked Attraction.
7: Dobrý večer, moje jméno je Vítek, někdo mi říká Vítězslav a někdo dokonce Leoš Mareš Prochudý. A já vás chci pozvat na aftershow, která začíná už za chviličku. Tam dostanou naši účastníci druhou šanci na lásku a taky Philips One Blade Intimate. Tak to sledujte.
4: One Blade Naked. Už za chvíli na očku. Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát.

0: vyhrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
0: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
11: Tik tak tu.
12: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac-tu. Otoč a vychutnej si oba.
13: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle, co mě dostal.
16: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
17: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
18: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
19: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s

0: Café Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate. Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější. Šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
1: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
4: Takže elektrokolo.
5: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
0: 18. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
6: Skoro až neuvěřitelné, ale opět jsem tu já, Vítek Vítězslav, váš oblíbený moderátor, takzvaný Leoš Mareš pro chudý. Opět je tady váš oblíbený pořad, který loni trhal rekordy na všech frontách a jmenuje se OneBlade Naked. A opět i vy budete mít letos šanci vyhrát Philips OneBlade Intimate, tak vydržte až do konce a pojďme na to! Je to druhá šance na lásku pro ty, kterým to nevyšlo v Naked Attraction a opět skrz sérii spicy otázek toho člověka poznáme o trošičku víc a do hloubky.
7: Chtěla bych nějakého vypracovaného svalnatého chlapa. Vysokýho, potetovaný. Nevadí mi, jestli bude mít nebo nebude mít vlasy. To musí být aspoň tak o hlavu vyšší než já.
6: Je mi ctí, že jako první hostka v naší nové série Druhé šance je milovnice malování, kreslení, zpěvu, divadelní performerka Bára.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den. Říkám to správně všechny tady ty vlastně?
7: Jo, určitě, určitě.
6: Ty jsi prostě multitalentovaný čávo, jak se říká na Slovensku.
7: No, tak trošku.
6: Prosím tě, Báro, mám pro tebe jenom takový pravidla té naší hry, je to takový speed dating. Ty si budeš vybírat dvě témata tady z těch kartiček, tam jsou nějaký tematický okruhy, potom následuje série otázek, které já jako rychle proběhnu s tebou, rychle budeš odpovídat, aby tě potažmo tvoji amanti mohli lépe poznat. A to je právě moje otázka, že ty si hledáš partnera, partnerku, nějaký věkový profil.
7: Víš, partnera.
6: Partnera. Mm-hmm. Věkově tak, nebo co má ten člověk mít, aby jsme věděli.
7: 35, víš. Aby byl svalnatý, trošku vtipný, no nevadí mi cizinec.
6: To je skoro akorát teda to svaly, to mi nevychází. No nic nevadí, tak pojďme teda, pojďme to rozjet. Vytáhni si libovolnou kartičku, přečteš nahlas tematický okruh a rozjedeme to.
7: Osobnost a názory.
6: Jsi introvert nebo extrovert?
7: Spíš introvert, ale v rámci možnosti jako dokážu být tak i extrovert.
6: Jaký je tvůj největší úspěch?
7: Teď dělám divadlo. Nebo začala jsem dělat divadlo, takže z toho mám jako hroznou radost. To je můj největší úspěch.
6: Jak bys jsi popsala třemi slovy?
7: Někdy bláznivá.
6: Co je tvoje nejlepší vlastnost?
7: To je, jdu si za svým cílem.
6: Co je tvoje nejhorší vlastnost?
7: Tvrdohlavost.
6: Co tě dokáže vystresovat?
7: Nové prostředí.
6: Jak by tě popsali tvoji nejlepší kamarádi nebo známí?
7: Že jsem naivní.
6: Co tě na lidech nejvíc štve?
7: Žalžou.
6: Co nebo kdo tě v životě motivuje?
7: Můžu akorát sama sebe motivovat, jaká mám moc tím jako...
6: No sama sebe je výborná odpověď. To klidně nechme.
7: Jo.
6: Jaký máš názor na současný svět?
7: Nemohla.
6: Dobře, co je pro tebe největší životní hodnota?
7: Mít zázemí.
6: Jak řešíš konflikty?
7: Snažím se v klidu, ale když to prostě nejde, když třeba mám nějaký nátlaky, tak jako dokážou lízat ty židle. Mm-hmm.
6: Žiješ spíš minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti?
7: A budoucnosti.
6: Jaký je tvůj vztah k penězům?
7: Jako mám ráda peníze, to rozhodně. No, ale moc dlouho mě peníze nevydrží. Asi tak jak.
6: Co ti dokáže vždycky zvednout náladu?
7: Člověk, kterého mám třeba ráda, třeba se na mě usměje, nebo jenom je hodný, jako že...
6: Je hodný,
7: ne, jenom je hodný. Mm-hmm. To mě dokáže zvednout náladu. Mm-hmm.
6: Jaký máš názor na otevřený vztahy?
7: Nevadí mi to.
6: No dobře. Největší úspěch, která jsi zmiňovala, to divadlo, tak mě zajímá, kde jsi hrála a co je třeba tvoje vysněná role?
7: Takže hrála jsem v Jenom Pipu s Kencerem a Suchánkem, Ganga Sero. To je asi 20 let starý.
6: Tak to si musím najít, no, to jsem zvědavý.
7: Ještě to je na YouTube.
6: Aha. No. Takže tam jsi hrála a máš nějakou vysněnou roli?
7: Hej.
6: Teďka třeba koukáš Zdeněk troška, tak kdyby tě měl někam obsadit, tak tam je to bylo.
7: Já vím, ale já taky píšu scénáře. Mm-hmm. Jako snažím se psát scénáře, no, ale furt je to takový jako na začátku, takže snad tam. Mm-hmm.
6: Snad tam dojdeš.
7: Snad tam nějak dojdu.
6: No jasně, držím palce. Mě ještě zajímá, ty jsi mě tady pošeptala, že názor na současný svět jako nechci říkat, ale mě to prostě hrozně zajímá. Tak co? Jaký máš názor na současný svět?
7: No, současný svět je takový jako hodně negativní. Přijde mi, že furt takový hektický, lidi jsou takový moc vystresovaný. Měl by se víc uvolnit.
6: No a máš teda nějakou radu, jak to změnit? Jak se uvolňuješ ty? Jak ze sebe se třásneš stres?
7: Já medituju hodně.
6: Mm-hmm. No tak jasně, tak to je zajímavý.
7: Jako třeba s ty tibetské misky, třeba si pustím na noc před spaním. V klidu usnu a ráno jsem jako... Víc pozitivnější.
6: Skvělý, výborný tip. Tak pojďme na další téma teda. Ještě si vytáhni jednu kartičku, prosím.
7: Další. To bude otázek.
6: Ne, ještě další téma. Vybírej pečlivě, no. Co pak tam máme?
7: Zkušenosti a zážitky.
6: Tak Báro, zkušenosti a zážitky. Co je tvůj největší cestovatelský zážitek?
7: Švýcarsko.
6: A tvoje nejhorší zkušenost z rande?
7: Když mě chtěl hnedka do postele.
6: Kdy ses naposledy cítila fakt šťastná?
7: Když se přijela z Anglie sem do Česka.
6: Jo, já myslím, když jsi tady se mnou, ale tak tam vedli to nevyslo. No jasně, tak na to, že pozdě. Ale... Čeho se nejvíc bojíš v životě?
7: No, z určitých psů mám strach, protože mě jednou napad pes.
6: Mhm, dobře. Co bys si chtěla ještě někdy zažít, než umřeš?
7: A já umřu. Aha. Já nechci slyšet, jako.
6: Dobře, tak možná neumřeš. Tak kdy se naposledy berčela?
7: Je to tak dva dny.
6: Jak si nejlíp odpočneš po náročném dnu?
7: Kouknu se na film, nebo udělám nějaké fotky. Uh-huh. Si, nebo dám něco na sociální sítě. Uh-huh.
6: Co byl tvůj největší adrenalin, který jsi v životě zažila?
7: Na motorce. V životě nezapomenu to. Byl jeden prostě Němec. A on měl motorku. No a jeli jsme z Immenstadtu do Švýcarska. No a já nemám rychlé jízdy ráda. Tak to bylo pro mě jako největší asi adrenalin. Mm-hmm.
6: Co je tvoje největší životní chyba? Byl to ten Němec?
7: Ne, že jsem jela do Anglie.
6: Mm-hmm. Nejsilnější zážitek z dětství?
7: Když nás opustil můj vlastní otec. To byl pro mě nejsilnější zážitek. Že jsme ho měli za jako vlastního tátu a
6: To mě mrzí, jsme na konci.
7: To je dobrý.
6: Jsme na konci tady toho tématu. Nevím, na co se doptat dřív, no tak Anglie teda.
7: Anglie.
6: Nejhorší zážitek byla Anglie?
7: No spíš jako, že jsem tam jako byla tak, nemohla jsem se dostat zpátky do Čech, že jsem neměla jako peníze, byla jsem na ulici. Vlastně mezi bezdomovcem a feťákama.
6: Dobře, a co ti pomohlo teda dostat se zpátky do toho Česka? Co byl ten moment, jak jsi to zvládla?
7: Že jsem dostávala vlastně od toho státu, jsem dostávala peníze. No a vlastně díky tomu jsem se mohla dostat i zpátky.
6: Mm-hmm. Ty jsi říkala, že neumřeš, tak je na to nějaký patent teda, že bych jako to okouknul?
7: Nevím, možná je.
6: Možná je. Nevíš, neřekneš mi to.
7: Neřeknu, to musí člověk najít. si myslím.
6: Tak teda dotočíme, tak jdu teda intenzivně hledat. A ještě mě zajímá, když jsi naposledy brečela, ty říkala jsi 2 dny zpátky, tak co tě rozbrečelo?
7: Jaj, takový zoufalství. O, víš jak, 41, chci mít děti, rodinu. Víš jak, ještě to jako úplně nezahazuju, ale už jako si říkám, ty jo, 41, žádný chlap.
6: Neboj se, o toho jsme tady my teďka.
7: Jo.
6: Mám ještě poslední okruh pro tebe a to je okruh tělo, ten je od Philips One Blade Intimate, tak pojďme na to, jo. Jsou takový otázky na tělo, jsem zvědav, jak se s nima popasuješ. Tak, preferuješ úplné vyholení, zastřižení nebo přirozenost?
7: Já to ráda experimentuju, takže úplně všelijak jako...
6: Chápu. Máš ráda, když je partner hladce oholený?
7: Ano.
6: Kterou část těla si nejčastěji holíš?
7: Pipku.
6: Pipka mě trošku rozhodila. Je nějaká část těla, kterou bys nikdy neoholila?
7: Hlavu.
6: Jaký typ intimního vyholení se ti líbí nejvíc?
7: Tak šipka, nebo čtvrko.
6: Šipka, tudy. Když jsi poprvé holila tam dole?
7: No já už si to trhám, já jsem to začala trhat, takže já už jako...
6: Dobrý, to mi stačí jako odpověď. Co tě na člověku zaujme jako první?
7: Oči a úsměv.
6: Jak moc jsou pro tebe důležité svaly?
7: Jako důležité jsou, ale spíš se koukám na to, jak to jiskří.
6: Mm-hmm. Která část tvýho těla se ti na sobě líbí nejvíc?
7: Prsa? Že by prsa?
6: Co?
7: Že by prsa.
6: Že by prsa, no jsi to říkala skromně. To prsa, řekni to prsa.
7: No, prostě prsa.
6: Prsa. Jakou část by si ráda změnila naopak na sobě?
7: Asi by jsem si nenechala už udělat tetování.
6: Mm-hmm. Máš nějakou oblíbenou část těla, kterou ráda líbáš?
7: Já nevím, tyjo. Já líbám něco. Ne, já nic nelíbám na sobě. Nebo...
6: No ne na sobě, ale tak si necucáš nohy, ale jako kdyby si třeba chtěla jakoby líbat svého potenciálního partnera, tak...
7: Tak já si většinu odstám, jakože když se mě líbí, tak jako když jsem nervózní.
6: Já vím, ale tak kdyby si představ si, že ve svém životě máš chlapa, chtěla bys mu něco líbat, tak co by to bylo?
7: Tak třeba pusu, ne?
6: No dobrý, pusa je dobrý nápad. To je...
7: No, to je
6: to se nabízí, no.
7: První krok.
6: A která část těla tě dokáže nejvíc vzrušit? I kdyby jenom pohledem.
7: Já nevím, já to mám jako celkově, musím je celkově přitahovat.
6: No jasně, jak to beru. Jsme na konci té série otázek, která byla teda upřímnější, než jsem čekal. To vytrhávání, jakoby místo holení, to jsem nepochopil, tady tu metodu.
7: To je jakože depilace.
6: Jo, depilace takhle, já jsem si jako chloupek po chloupku nějak vytrháváš pinzetou, to ne. To bylo na dlouho, tolik času nemáš.
7: To a ještě by to asi možná bolelo víc.
6: No, prosím tě, mám pro tebe řešení, jo? Aby tě nic nebolelo a nemusela si nic vytrhávat, tak tady je pro tebe dáreček za dnešní účast Philips One Blade Intimate. Yeah. Jsme to všechno komfortní a když se budeš holit, můžeš na mě myslet.
7: Tak jo, budu.
6: Tak jo. Báro, než se rozloučíme, druhá šance na lásku, myslíš si, že tady to vyjde? Myslíš si, že jsi svoji šanci využila na maximum?
7: Já myslím, že jo, že jsem určitě využila svůj šanci. Nemohl jsem.
6: To je ono, ta ženská je namotivovaná. Pokud máte chuť napsat Báře, udělejte to přes náš e-mail, my všechny ty dopisy poctivě předáme. A pokud máte chuť se taky oholit skrz a díky Philips One Blade Intimate, můžete si ho koupit, anebo co je jednodušší, můžete ho vyhrát. Sledujte naše sociální sítě, Očka, a tam právě teď probíhá jedna ze soutěží. Báro, moc ti děkuju a držím tě palce v lásce.
7: Děkuju. A tobě taky.
6: Děkuju, to potřebuju.
0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
10: Úrok klesl na 3,75.
11: Cože?
10: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
11: Tohle až uvidíš, lepejš!
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. Medas, med 1200 gramů za 119,90. A Bref WC Blok za 69,90. Kaufland.
14: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.

0: ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
3: Hustí.
2: Datart.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
5: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
7: Jdu si dát pauzu.

0: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Exotika bez přestupu?
3: Jasně, přestupujeme do plavek!
4: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
7: Vítek, podaž mi ruky, prosím.
8: Proč bych to dělal?
7: Ježíš, potřebujem tě nacítit.
8: Aha.
7: No, tak.
8: Co cítíš?
7: Cítím, že potřebujem vidět najnovšiu epizodu Naked Attraction.
8: A taky Naked on the Air, nezapomeň.
7: Jo, totiž to Lukáš v poslednej epizode Naked Attraction, v tej, ktorú ešte len uvidíme, takto testoval účastníčky show a niečo medzi nimi naciťoval, tak snad to prebehne aj medzi nami.
8: To sa nemôžu dočkať.
9: Naked on the Air. Už za chvíli na očku. Premiérový díl Naked Attraction Česko a Slovensko už dnes ve 22:00 na očku.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku rajčata keřík kilo za 39,90. Milko máslo 250 gramů za 26,90. A Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 79,90. Kaufland.
2: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
3: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
4: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
5: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí. On the

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
4: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
5: tak a máme klid, Jiřínko.
4: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: tradice, ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: super prodloužený víkend. Od pátku rajčata keřík kilo za 39,90. Milko má slo 250 gramů za 26,90. A Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 79,90. Kaufland.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
4: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
5: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: A mají i tuhle megatelku!
11: A věci do školy!
12: A ještě něco!
9: Tenhle kanon!
13: Když něco, tak Allegro.
14: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
15: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
16: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
17: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher, rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
18: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky.

0: holky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
2: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
0: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
0: O2, více ze života.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
9: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
7: Hosti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Postarejte se o svou budoucnost.
8: To dělají moderní lidé. Investují.
9: A na to mohou být hrdí.
8: Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
7: Pusti.
6: Datart.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
4: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
5: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
6: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
2: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
3: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: 3,75%! Zonky. Lidé lidem.
5: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, makáme cementí!
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
8: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratni duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: mi život dáva boky.
1: Je to close game, ale ešte viem bojovať. Nemám centimetre, ale stačí zo pár trojok dať.
0: Prišiel som hrát, ne na vejlet, že to bylo držení rozhodčí, kup si brejle. Kup si.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeň bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
4: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
5: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to... úplně za hubičku.
7: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
11: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
12: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Datart nákupy.
2: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
3: Pusti.
1: Datart.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Postarejte se o svou budoucnost.
4: To dělají moderní lidé. Investují.
5: A na to mohou být hrdí.
4: Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
8: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
11: Čeče, makáme cementí!
10: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
12: Philips OneBlade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno.

0: oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
3: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
4: Chibopol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od pondělí do středy ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.